Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Every day since

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Jmenu Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: u dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač

0: Kulhánek a specialita večera, zápas bez rukavic, Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
10: Disco. X on

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tech Talk.
6: Tech Talk.
5: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: chuť fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartman proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartman a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
11: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms like a pearl.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
6: Zaží!

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
9: Mami, mami, mimino Stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni

0: píše. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Tech Talk.
1: Dobré ráno všem, startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio a jako vždy v následující hodiny patří technice. Jdeme na to, dobrý den.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Umělá inteligence, toho umí dost. Většina lidí už je bez ní nenapíše třeba e-mail, no a pak komunikují vlastně takové, dalo by se říct, dvě inteligence zároveň mezi sebou, no ale umí taky programovat, softwaroví inženýři proto pláčou, umí zvládat, plánovat výlety, no a obecně čím dál častěji zvládá věci, které ještě nedávno působily jak v nějakém skvělém, chytrém americkém filmu nebo seriálu. Jenže právě proto se kolem ní začínají zpřísňovat pravidla. Americká vláda, frešáci, podle aktuálních zpráv oznámila to, že prý omezí přístup k těm nejvýkonnějším modelům, no a prý údajně úplně ty nejvíce vychytralé modely totálně zrušila. No a teďka otázka, jo, je to správně nebo to není správně, protože věřím, že pro běžného lajka to bude asi OK, rozdíly asi nejspíše nepoznáte na ty maily a tak dále, ale pro ty programátory nebo lékaře, uvidíme, ale za mě regulace té chytré inteligence potřeba celkem je a pokud nebude, tak asi víte, kde skončíme.
0: Tech Talk. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte polary.cz.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Ajajaj, internet přes satelit, že ho máte nebo že plánujete, no tak hold je mi líto, bude zdražení, hladíte fresh a povíme si o tom.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat

0: Cechtoch.
1: Že se dlouho nezdražovalo nic, no tak to byste neměli vlastně mluvit nahlas, protože ladíte Fresh Radio a internet ze satelitu jedné z největších firem světa teďka v Česku zdražuje. Měsíční tarify šly nahoru, no a noví zákazníci už navíc nedostanou modem zdarma při ročním závazku. Místo toho budou platit měsíční pronájem zařízení, takže kromě nějakého samotného internetu vlastně další částka za to, že máte něco v pronájmu. Ale i přesto, mít internet na chalupě nebo v místech, kde by člověk jinak lovil signál u okna jako v pelíškách kdysi, tak věřím, že mnohým se i tento příplatek vyplatí.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

jsme řešili to zdražování, tak tentokrát se podíváme i na streamovací platformy. Snad jeden z nejznámějších, ne teda z nejznámějších rádií, to je samozřejmě Fresh Radio, ale jeden z nejznámějších vyhledávačů, no tak ten začal ve svých aplikacích v zahraničí i s dalším kolem zdražování. Třeba v USA a v Německu. Česko se tomu zatím vyhnulo, ale teďka otázka na jak dlouho. No a i přesto, pokud byste chtěli nadávat, no tak premium balíček doposud a stále má stát něco málo přes 200. No a když to máte přes jiný účet, přes nějaký store, tak je to samozřejmě dražší. No ale prý údajně můžeme být v klidu, protože v zahraničí směrem na západ, tak tam si připlatíte za stejné balíčky klidně 100 i 200 navíc. Takže buďme rádi za to, že jsme v Česku a kdyby tu bylo mírné zdražení, furt nemůžeme nadávat. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina se blíží a i nadále budeme řešit technické věci, třeba letecké havárie, takže buďte na freši a buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.

0: Tech Talk.
1: I v 10. hodině na Fresh Radio budeme řešit technické věci a technologie a letectví samozřejmě patří k tomu nejlepšímu, hlavně v rámci hlídání, a i přesto jsou tady chvíle, kdy ani moderní systémy hned neřeknou jasnou odpověď. Podle poslední zpráv vyšetřování tragické havárie indického Boeingu 787 se stále protahuje. Možná si vzpomínáte, že letadlo se zřítilo krátce po startu v červnu loňského roku a příčina nehody zatím není oficiálně známa, ale už se ví, že dle dosavadních záznamů mělo krátce po vzletu dojít k vypnutí přívodu paliva do obou motorů. No a vyšetřovatelé zatím neví, proč se to stalo. Ale právě proto se čeká na ty detailní technické posouzení, takže za pár měsíců se tady na Freshi určitě k tomu tématu vrátíme a v úvozovkách těšíme se na pokračování, i když je to smutná událost.
0: Tech Talk s Honzou Foltýrem.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: TechTalk. TechTalk.
2: Je v 10. hodině, na Fresh Radio budeme řešit technické věci a technologie a letectví samozřejmě patří k tomu nejlepšímu, hlavně v rámci hlídání, a i přesto jsou tady chvíle, kdy ani moderní systémy hned neřeknou jasnou odpověď. Podle poslední zpráv vyšetřování tragické havárie indického Boeingu 787 se stále protahuje. Možná si vzpomínáte, že letadlo se zřítilo krátce po startu v červnu loňského roku a příčina nehody zatím není oficiálně známa, ale už se ví, že dle dosavadních záznamů mělo krátce po vzletu dojít k vypnutí přívodu paliva do obou motorů, no a vyšetřovatelé zatím neví, proč se to stalo. Ale právě proto se čeká na ty detailní technické posouzení, takže za pár měsíců se tady na Freshi určitě k tomhle z tomu tématu vrátíme a v uvozovkách těšíme se na pokračování, i když je to smutná událost.
1: TechTalk s Honzou Foltýnem.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Majitele jablečných mobilů si na chytřejší Siri zatím nějakým způsobem musí nechat zajít chuť. Evropská unie se totiž pořád přes výrobci, taky hlavně o pravidla, taky bezpečnost a taky otevřenost digitálního trhu. A nám majitelům, mimo jiné posluchačům Fresh Radia, taky začíná docházet trpělivost. Vznikla proto petice Siri for EU, která chce, aby Apple a taky evropské úřady našly společnou cestu. No a za mě, jako upřímně, když vidím, co jiné telefony umí a ten můj zase opět ne, já jsem si asi zvykl, asi už je mi to jedno. Nevím, jak to máte vy, já už jsem rezignoval.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Oslavit výročí svatby

0: Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tech Talk.
1: Taky máte hrůzu z toho, že nechcete cestovat, protože nikomu nerozumíte, no tak prý nově existuje apka, která všechno umí vyřešit. Takže nás dále laďte, jsme fresh, za chvíli se dozvíte více. Tech Talk.

Tech Talk. Představte si, že jste v cizině, někdo na vás začne mluvit jazykem, kterému vlastně vůbec nerozumíte, no a překlad vám během pár vteřin zazní rovnou ve sluchácích, no a prý to taky zní fajn. Ladíte fresh, dobré dopoledne. No a jeden z těch nejznámějších vyhledávačů představil aplikaci. Nový překladač v reálném čase umí prý přes 70 jazyků, no a nechybí mezi nimi ani právě ta naše krásná čeština anebo sousedská slovenština. Překlad navíc nemá znít jako robotické čtení z učebnice, prý má zachovat tempo toho mluvčího, taky jeho intonaci, taky výšku hlasu původního mluvčího, takže prý to má být hodně reálné a fungovat to má průběžně, takže prý systém nečeká, až člověk domluví celou větu. Prý se překlad spustí s několika sekundovým zpožděním, což může být užitečné třeba při cestování, pracovních hovorech nebo online schůzkách, takže už nebude potřeba mluvit plynule cizím jazykem, když to udělá chytrá inteligence. No ale samozřejmě já osobně předpokládám, že tam bude pár chyb, nebude to úplně 100%, ale jako možnost domluvy někde, proč ne, pro ty nějaké krizové situace úplně skvělé. No a třeba vývojáři vyladí chyby, no a další rok, trada, dále než do Polska nebo do Chorvatska. Tech Talk.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Tech Talk. Tak jo, dvouhodinovka uběhla jako voda, přeji všem krásný zbytek víkendu a my se uslyšíme opět příští týden na vlnách Fresh Rádia, a to o víkendu mezi 9. až 11.
2: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

0: Fresh.
1: Byla Lipa kamarádka naše, vypadne?
2: Vlastně ano, ano, ano, ano, to je pravda.
1: Nějakou dobu. Tak já jako čumím jako z jara, nebo z léta, promiň, protože už je dost teplo, nebo snad bude.
2: No,
1: tak já čumím, protože ona se ti normálně vdala. Já ani nevím kdy, takže kdyby na mě nevyskočil článek, protože se mi to úplně uniklo, tak ani nevím, že už je oficiálně zadaná. Jako.
2: No vdaná, co zadaná, jo. Už je vdaná.
1: No, jako oficiálně takhle, napevno zadaná.
2: Počkej,
1: jo.
2: A jak vypadá ten její pán?
1: Ale je to britský herec, já ho třeba neznám, píš si Calum Turner.
2: Calum Turner?
1: Aha.
2: Calum
1: jo,
2: Turner.
1: I vy, Calum.
2: Sleduje ho jenom 108 tisíc lidí, tak to...
1: Jenom no tak oproti milionovým sledujícím si mohla vybrat lepší party, že?
2: Ty není vůbec pěkný, není...
1: Ukáž, no.
2: Co, divé,
1: a ještě si ho vzala dvakrát.
2: Jak dvakrát?
1: Trapné.
2: Jako?
1: Vzala si ho jednak v Londýně koncem května, to byl civilní sňatek. A...
2: Každá fotka na Instagramu s duhou, jako. Každá a, jako, fotka,
1: a s kým
2: co tam má,
1: měl
2: tak
1: fotit,
2: jako s duhou.
1: Jako, když je to jeho milá.
2: Tak já vím, není to trapné trošku?
1: To jo, vidíme, jestli se chtěla jenom přeživit, jo.
2: Myslíš, že mu zpívá?
1: A... Určitě.
2: Že ona mu zpívá?
1: Jo.
2: Večer?
1: Určitě. I k ráno někdy.
2: Někdy.
1: A pak byla ještě třídenní oslava na Sicílii.
2: Na Sicílii?
1: Ale velkolepá, v Palermu.
2: A teď já jedu na Sicílii až v srpnu.
1: Jo,
2: to uděláme
1: oslava,
2: nějak brzo, ne?
1: Víš co, možná to ještě bude probíhat, protože rozpočet na tu oslavu je až 40 milionů korun, tak možná ještě nějaký chlebíček do
2: tak
1: srpna
2: zůstat. Tak oni se mnou počítají.
1: Tak, možná i se mnou, ať jim přijde pomoct. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: David Guetta už počátkem milénia ukazuje, že umí dělat globální hity. Single The World Is Mine postavil na vokálu Chrise Willise, samplu slavných Simple Minds a moderním houseovém zvuku. Skladba byla jednou z prvních, která Davida vystřelila mezi světové super DJs. Tam se drží dodnes.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh. One ticket, please.
1: Jedeš?
2: No tak já bych jel okamžitě a střel by tě, kdyby to šlo. Tohle to byl Barry White, Let the Music Play a Alešův Old School. Přesně, na Fresh Radio. Dobrý, já už mi do toho nekecej, jo. Cestuješ ráda?
1: Velmi, ty víš, že to potřebuju.
2: Jasně, tak jdeme na to, jdeme napráskat 10 nejlevnějších destinací. Je to podle budgetu na den, jo? Tak na 10. místě Bosna, Hercegovina. Budget na den zhruba 730 korun. 9. místo, Albánie. Budget 736 korun. Pozor, 8. místo, Indie. Tam to vychází zhruba na den 525 korun. Sri Lanka nebo Šri Lanka. Ano, budget na den zhruba 525 korun. 6. místo, Bali. Taky 525 korun. 5. místo, Bolívie. Taky 525 korun. Jedem dál nebo příště, nebo co?
1: Ne, tak pojď, kolik jich tam je, 10?
2: No jasně, tak 4. místo, Kambodža, 462 korun. 3. místo, Vietnam, a to už jsem slyšel od více lidí, že tam je opravdu jakože levně, 420 korun vychází Vietnam na den. Nepál, to bys měla vědět.
1: Vím.
2: 315 korun na den.
1: Jo,
2: zhruba.
1: I míň.
2: Jo. A na prvním místě je Laos.
1: Hmm.
2: 310 korun na den.
1: Jo, to je super, no.
2: Kde bys jela?
1: Všude. Best of Fresh.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí.

0: Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Tak zase uklidníme, milí zlatí, po obídku. Rychlá rota je tady.
2: Nevím, jak s tím obědem, ty si tady dodáváš knedlíky s tím, s koprovou omáčkou a já tady suším a budu sušit až do večera, co se dá dělat.
1: Že? Ty jsi neměl oběd?
2: Ne, kde bych ho vzal?
1: Jak to?
2: No neměl jsem, no prostě si dám večer něco, až přijdu domů.
1: Mě zbyl knedlík, já se třeba podělím.
2: Ne, radši ne, prosím tě, protože ty bys mě zase jenom rozjedla a já bych měl další hlad a prosím tě, dojez si to a dej mi pokoj.
1: To začínáme pěkně, že ti mám dát pokoj. Best of Fresh.

novinky na Fresh Radio.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Rok 1991. První single americké divy Sissy Peniston pod názvem Finally. V rytmu house music, tedy 120 BPM, beat per minute, úderu za minutu. Klasický klavírek na úvod je vypůjčený od zpěváka Sissy Rogersa z roku 1987. Pak ještě se dostali do hotparád verze roku 1997 a 2011, ale originál je originál.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. Rádio. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz trošku smutnějšího soudku. Fanoušíko populárného seriálu Emily v Paríži zarmutila najnovšia správa. Herec Pierre Denis zomrel vo veku 69 rokov. Herec vraj zomrel po tom, čo mu diagnostikovali vážne ochorenie aminotrofickú laterálnu sklerózu, ktorá je známa pod skratkou ALS. Herec si zahral rolu Luisa v 3. a vo 4. sérii seriálu od spoločnosti Netflix, stvárnil generálneho riaditeľa módneho gigantu. Postava bola zároveň otcom Nicolasa Delona Paula Furmana, ktorý tvoril pár s najlepšou kamarátkou Emily. Tu si zahrala Ashley Park. Smutnou správu o smrti svojho milovaného otca zverejnili jeho dcery. No a Luis Muchelová, teda jeho partnerka, ktorá samozrejme na plátne stvárnila jeho manželku, napísala: 7 rokov spoločného natáčania, spoločného cestovania vlakom, spoločného obeda v jedálni, občasného zdôverovania sa, občasného vyzývania sa na návštevu a gratulácie k vášmu skrytému talentu kuchára. Trochu viac ako 10 ročie spoločného života, ktoré sa nemalo skončiť tak rýchlo a tak brutálne. No ale povedzme si na rovinu, veď aj o tom je život.
0: Skandál s Marikou.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fresh Radio.

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Francouzský DJ Bob Sinclair přichází v roce 2006 s hitem Rock This Party. Track využil sample z legendárních CNC Music Factory a jejich Everybody Dance Now. No a Bob tomu dodává novou funky houseovou energii. Výsledek? Party hymna, která rozhýbává kluby po celém světě dodnes.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dneska na Freši poznáte člověka, který dokázal spojit sport, zábavu, hudbu a pomoc druhým do jedné obrovské barevné události.
2: Rainbow Run každoročně přivádí do Dolních Vítkovic tisíce lidí a už dávno není jen o běhání. Naším hostem je zakladatel a hlavní tvář festivalu Rainbow Run, Roman Fučík.
1: Romane, vítej, sejdeme se na Freši.
3: Díky, vítejte, kluci.
2: Rainbow Run zná dnes v Moravskoslezském kraji skoro každý, Romane, ale málo kdo ví, co všechno se skrývá za jeho vznikem a kam vlastně celý projekt směřuje. Právě tím začneme, tak kam?
3: No, ono, já bych asi začal radši tím vznikem, protože celé to vzniklo jako fakt taková spontánní událost, která mě nějakým způsobem vystihuje. Sportovec, napůl asi trošku pařmen, člověk, co má rád zábavu, srandu, pořád má v sobě nějaké to dětské já, což si myslím, že Rainbow vystihuje. A ono za těch 12 let ten Rainbow se nějak vyvíjí, vyvíjí se i trh a vlastně my jsme měli nějaké dvě vlny, kam jsme směřovali. Jedna byla fakt čistě za sportem, ale 12 let je dlouhá doba a vlastně my, když jsme začali, tak tu byly jenom Beaty a Colorsy. Takže jsme chtěli jít i trošku do té festivalové části, ale zas během covidu a potom všem se vyvíjí tady jako za ty roky tolik akcí, že zase se vracíme jako více do toho jako ranu teďkom asi, no.
1: Takže kdyby si jednoduše měl shrnout, kam jste se za těch 12 let dostali? Festival, sport, nebo všechno dohromady, anebo něco úplně jiného?
3: No, asi to říkáš dobře, byli jsme Run, pak jsme byli Fest a Run a pořád jako ta část toho festu nám zůstává, už nechceme jít dále cestou úplně těch umělců, ale určitě jako hudby, a která je teďkom populární, moderní pro ty mladé, hromadu zábavních zón, jako určitě nevypadá Rainbow Run po 12 letech, jak vypadal na začátku, ten klient už je náročnější, návštěvník vyžaduje fakt zábavní zóny, prostě mě bavte, takže my ho tam musíme zabavit. A samozřejmě Run. Ten každým, jako když vezmu, že jsme kdysi začínali jenom na 5 kilometrech, to byla jediná trasa, teď už máme kilometr, už máme 2, už máme 5, už máme 10 a už máme i Rainbow Run Neon, jo? Takže tam máme 5 jako běžeckých událostí v jeden den.
1: Já se musím k něčemu přiznat, protože Rainbow Run byl můj první běžecký závod, na ten jsem trénoval, tam se ještě moc neběhal a to byl první běžecký závod, no a teďkon už samozřejmě běhám jako klasický závody, ale vy jste byli na začátku.
3: A to je právě to, to mi říká hodně lidí. I jak máme, i vyšel někdy článek, myslím, že před 8-9 lety, že jedna žena vůbec neběhala. Vůbec. Přišla k nám a zjistila, že vlastně ten běh je sranda a od té doby začala běhat. Schudla všechno a vlastně i já musím říct, že jsem nikdy neběhal. Začal jsem asi před 2 lety a vlastně Rainbow Run je taky můj jako první závod, který jsem si dal, a letos je to i vlastně poprvé měřené, 5, 10, tak si to i poprvé změřím, no.
2: No tak hele, Romane, ty říkáš nejdřív pohyb, ten už jsme si teď dali, a potom party, tak to není slogan, to je nějaká filozofie určitě, ale co chceš, aby si člověk odnesl domů jako vzpomínku, která v něm zůstane, co to je?
3: Asi ten vnitřní pocit. Já vlastně celou dobu je to děláno tak, aby ti lidi se vrátili do dětského já. Vlastně všichni tam jsou barevní, většinou i v nějakém bílém tričku, takže jedno, jako sjednocené oblečení. Není to jak na jiných festivalech, že prostě se díváte, kdo co má. Tam jako nikdo nechodí prostě nádherně oblíkaný, ale prostě tak, ať to oblečení může být barevné. A vlastně ti lidé opravdu se tam vrací do dětského já. A to je to, co chci, aby si odnesli domů, být na chvilku, ten, jako aby člověku bylo to dítě, které si hraje.
1: No, my se bavíme o Rainbow Runu jako o jednodenní akci, že? Jak ale dlouho trvají přípravy na ten jeden den?
3: Tak já nevím, tak teď je rok 2026, tak přípravy na rok 2027 už začaly asi někdy v březnu. Jako je to, to miluju tuhle tu otázku, ty, když je to jednodenní akce, co tam děláte celý rok? Nic, prostě se zbudím týden, třetím v pondělí si řeknu, v sobotu to udělám. Ne, to mám jako tým lidí, který na tom pracuje, ono vlastně, vemte si, že my jsme z návštěvnosti někde kolem 4,5 tisíce lidí, to je malá vesnička. Jo, a vy té malé vesničce během jednoho dne musíte zajistit i lékařské ošetření, jídlo, pití, toalety, zábavu. Jo, to prostě my tam vystavíme, já nevím, jestli Ludgeřovice, Petřkovice, prostě jo, jak jsou dlouhé, tak my to tam máme na jednom placu prostě. Jo. Jako chápu, že v Ostravě, když řeknete akce 4,5 až 5 tisíc lidí, že to nic neznamená, jsou tu Beaty a Colorsy, ale prostě fakt je to jako těžké to celé jako zajistit. No. Hmm.
2: A o tom se budeme bavit i za chvíli. Podíváme se na to, proč je pohyb pro Rainbow Run mnohem víc než jen sportovní disciplína. Budeme mluvit o překonávání vlastních hranic, tisících účastníků, tedy kolem těch 4000, jak jsme slyšeli, i zákulisí celé akce. Zůstaňte s námi na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Rainbow Run není závod pro elitní sportovce, to už jsme si řekli. Na start se postaví děti, rodiče, seniori i lidé, kteří si možná celý rok ani nezaběhají. Co se děje ve chvíli, kdy člověk překoná sám sebe? Právě o tom je aktuální blok.
2: Roman Fučík je ve studiu, no a na Rainbow Fest přicházejí lidé, kteří normálně nesportují. Takže rodiče, prarodiče, lidé na vozíčku, rodiny s kočárky a tak dále. Co si myslíš, že se v člověku stane, když překoná tu vlastní hranici a řekne, hele, dneska běžím?
3: Tak já to asi vezmu fakt sám od sebe, protože já jsem opravdu nikdy neběhal a začal jsem si, protože jsme vymysleli marketingové výzvu předběhní bose. A já vlastně jsem sám začal jako běhat, jinak jsem neběhal. A musím říct, že to je fajn pocit. Člověk si vyčistí hlavu, vlastně vytváří jenom sám on na sebe tlak, není to jak v kolektivním sportu. Nemusí být závislý na tom, že zrovna v tu chvíli musí být třeba na ledové ploše, nebo zrovna v tom ve fitku vezme tenisky a jde si, kdy chce. A vlastně sám si určuje ty hranice, kde to je a kde to není. A možná bych jenom jako poupravil, k nám chodí právě jako někdy, ne jako tolik, ale chodí k nám právě i ti elitní běžci, protože na normální závody rodinu vzít nemůžou. Ale tamhle je vezmou, tam si zasportují i ta žena, i ty děti si zaběhají a on si zaběhne prostě tu svoji pětku nebo desítku. Jo. Takže to vidíme, že to je právě to spojení, že jestli je někde jako profík v rodině, ostatní ne, tak to je zase jako učí prostě si to zaběhnout a aby byli jako kompletně jako celá rodina sportovci.
1: No a ty říkáš, nikdy jsem nebyl běžec, až poslední 2-3 roky, dejme tomu, ty si mohl v podstatě vytvořit festival jenom takovou tu klasiku, párek, hudba, zábava, pivko, ale přidal si k tomu ten sport. Co by byl Rainbow Run, Rainbow Fest, bez toho pohybu?
3: No to by asi nebylo podle mě, jako já fakt jsem celoživotní sportovec, říkám, celý život mám rád i kolem sebe lidi, mám rád i fakt tu party, já si myslím, že to k tomu prostě patří, než, teď se za mě nezlobte, ale než prostě jenom někde sednout a ožírat se, tak mám pocit, že za nějakým účelem by to mělo být, jsme chlapi, takže stejně jdeme na kolo, pak jdeme na pivko, jdeme na hokej, pak jdeme na pivko, tak mi to prostě přijde jako taková komplexní zábava, no.
2: No a pojďme k číslům, to je taky zajímavé. Možná to teď posluchače překvapí. 5 tun barev, přes 20 hasičáků, tisíce účastníků. A Romane, takový dotaz na tebe. Co je taková tvoje největší logistická noční můra, kterou každý rok řešíš a o které se nemluví?
3: Tak to je, když vám nedojdou barvy. A už se to stalo dvakrát.
2: Jako, došly barvy?
3: Oni nedošli, oni nám prostě nepřijeli.
2: No vůbec nedošli.
3: Vůbec nepřijeli. Takže to je fakt noční můra a když se to stalo poprvé, tak to jako nechcete. To prostě, to víte, že je konec akce. To je, kdyby vám vyplý prostě prout. To je konec. Takže jednou jsme to složitě nějak získávali rychle z Nizozemska, aby to tu bylo. Kvalita těch barev byla jako nebyla úplně dobrá. No a od té doby vlastně my raději držíme barvy na skladě, kdyby to nepřišlo a třeba minulý rok se to stalo. Já mám totiž jednu takové termíny si v životě držím, že to, co se stane jednou, je velká pravděpodobnost, že se stane podruhé. Takže už jsem byl takhle v tom poučený a my jsme vlastně minulý rok měli zásoby, jo, na ten další ročník. I letos máme zásoby už na příští ročník.
1: Hele, a když jsme u těch barev, je tam nějaká nejoblíbenější, něco, co prostě všichni chtějí a vy z toho potom uděláte bestseller?
3: Není. Asi nemůžu říct, že by byla jako jedna, co by byla jako nejvíc. Samozřejmě nejvíce jdou jako takové ty pestré, růžová, fialová, krásná, modrá, jo, jako to jde, ale jinak jako nejméně jde žlutá, oranžová. Víme, co jdou nejméně.
2: A to jsou speciální barvy, které neškodí člověku?
3: Vůbec? Ne, to je jako kuřičný škrob obarvený potravinářským barvivem. Jako nemělo by se to vdechnout, jako není to příjemné, už se mi to párkrát stalo.
1: Což teda při probíhání těmi checkpointy, tak no, není to úplně jednoduchý úkol.
3: Není, a my jsme to právě letos, tím, že jsem si to možná i já sám proběhl, tak jsme, vlastně asi minulý rok poprvé běžel Rainbow Run, opravdu, tak jsme to udělali tak, že letos budou i jako boční, jako bezbarvé vstupy, jako že když vlastně probíháváte tou barevnou zónou, tak můžete běžet bokem, že
1: člověk se může vyhnout.
3: Že se člověk tomu může vyhnout.
1: No, my jsme se bavili o tom, že je to festival pro celé rodiny, ale zároveň, že si tam někteří i elitní sportovci chodí realizovat ty rekordy. Tak máš třeba v hlavě, jaký nejrychlejší čas padl na 5 kilometrech? Něco takového?
3: No, minulý rok to zaběhl jeden klučina za 17 minut, nebo za kolik. Jako to fakt, jako ten
2: pět
3: jako,
2: kilometrů?
3: Jo, ten letěl, jako fakt ten letěl. A vlastně od minulého roku i předáváme medaile. Letos poprvé vlastně je to měřené, jo, nikdy jsme to neměřili, letos jsme přidali tu desítku a bude i vyhlášení na stage, jo, že chceme opravdu propojit i tu zábavu s tím měřeným časem a vidíme, že to opravdu má díky jako tomu nárůstu v těch bězích, že to má jako smysl. No,
1: je to soutěživost, je to sport a k tomu soutěživost patří.
2: Za malou chvíli otevřeme téma, které je možná ještě silnější než samotný běh. Projekt Daruj duhu pomáhá plnit sny dětem a rodinám, které neměly v životě snadnou cestu. Jak vznikl a proč, to je pro Romana určitě důležitá otázka a vy to uslyšíte za okamžik.
0: Sejdeme se na Freši.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Každý festival může bavit lidi, to je jasné. Jen některé ale dokážou mít konkrétní lidské příběhy. Rainbow Run a Rainbow Run Fest už řadu let pomáhají rodinám prostřednictvím projektu Daruj duhu. Tak pojďme se podívat na to, jak to celé funguje.
2: Romane, charita je u vás velmi silným prvkem, ale přitom neposíláte peníze, neprodáváte náramky solidarity. Vyjdete za konkrétní rodinou a říkáte, řekni nám sen svého dítěte a my ho splníme. Tak odkud přišel tenhle nápad a proč zážitek a ne peníze?
3: No, ono to vlastně začalo úplně tím, že kdysi dávno jsem ještě pracoval u policie a opravdu, jako bude to znít možná jako nějak naivně, ale jsem fakt chtěl jako vždycky pomáhat lidem a i tady toto vychází jako ze mě. Já to tak prostě mám někde vnitřně nastaveno a přijde mi, že než jenom někomu dát peníze, tak prostě vím, že ty rodiny něco potřebují nebo mají svoje sny, tak prostě proč jim je neplnit.
1: No, to je i naše další otázka. Ty se s každým ročníkem setkáváš s novými rodinami, to znamená nový příběh, nový osud. Jak se s tím vnitřně vypořádáváš? Myslím, že tohle jako je jedna z těch těžších věcí na organizaci.
3: Už to nedělám, od té doby, co se mi narodila dcera, tak to prostě nedělám. Jako je to fakt silné, ale jako do té doby opravdu do roku 2020 jsem jezdil za každou rodinou, chtěl jsem je znát, chtěl jsem se s nima seznámit. Teď už si ty příběhy jenom jako pročtu, ale ono je to silné, jako některým dětem, kterým jsme pomáhali, tak už ani nejsou mezi námi. Jo, jako fakt byl jsem s ním jako v úzkém kontaktu a tak nějak asi mi stačí si to jenom přečíst, pomoct jim a splnit jim sen.
2: To je Daruj duhu, o čem jsme se teď bavili, ale Romane, kdybys mohl změřit dopady tohoto festu, Rainbow Festu na Ostravu, co by to bylo?
3: Tak tím pádem, že jsme vlastně Ostravě dali tady tuhle tu exkluzivitu a opravdu vím, že se široko daleko prostě v celém Moravskoslezském kraji není

0: otázka. Když se podívám na ekonomiku, jednak celé té akce, bavili jsme se o kapelách, o festivalu, o barvách a tak dále, celá ta produkce, ale zároveň tam máte projekt Daruj duhu, tak jak se to všechno daří vůbec jako finančně realizovat?
1: No, my jsme to udělali ve dvou rovinách. Daruj duhu jednou pomáháme my, to je nějakým způsobem ze vstupného, od partnerů a tak dále. A druhá věc je, že my tam máme vlastně i plátno na stage a každý rok ho dražíme, aby pomohali i ti lidé a aby i viděli, jako to má jako i nějaký jako myšlenkový přesah a aby i viděli, že vlastně jako dobré pomáhat. A opravdu člověk, co to tam vydraží na místě, tak jde, seznámí se s tou rodinou. Peníze vůbec nejdou přes nás. A my je propojíme napřímo, on jim ty peníze pošle, každý rok poslal, přísahám, že každý rok poslal a ta rodina díky tomu si splní sen. Takže my jako tu darujdu, ten skutek dáváme i jako do lidí.
2: Tak teď se o tom bavíme. Vy pomáháte rodinám z nepřízní osudu, ale co naopak díky tomu dostává Roman Fučík?
1: A to je asi jako těžko říct, já vlastně, my nikdy ani nezmiňujeme, že jsme charitativní běh, kromě jako na stránkách asi ani nikdy neuvidíte jako slovo charita nebo něco, tady na to jsem jako velmi opatrný, je to opravdu čistě jenom moje přesvědčení, že já chci. Jako za tu dobu, co to děláme, už jsme vybrali stovky tisíc, možná určitě i přes milion a nikde se tím nechlubím. Nepotřebuju to, nikde to neuvádíme na webu a prostě má to být opravdu jenom prostě, že člověk chce.
0: To máš pravdu, ale já bych stejně u té otázky zůstal, protože nejde o to, jestli ty dostáváš něco jako finančně zpátky, to je jasné, že asi ne, ale čím tebe to obohacuje jako člověka?
1: Já mám z toho radost. Nevím, co bych jako fakt, mě to opravdu dělá radost. Já i když vidím třeba toho člověka, co minulý rok fakt vydražili jako obraz, jo, co se tam na místě namaloval a to je tak hezký pocit, jak vidíte, že i oni můžou pomoct, jo, tak pak se s nima potkám, pak s nima na chvilku pokecám. Jako má to dost dobrou myšlenku, která prostě za mě jako jede bomby tady v tom.
0: Máme před sebou poslední část a k té už půjdeme přímo k Romanovi. Ne jako k organizátorovi festivalu, ale spíše k jeho lidské stránce. Co ho žene dopředu, co ho to stálo a co považuje za svůj největší úspěch. To a ještě mnohem víc už za chvíli na Freši.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Festivaly, charita, tisíce návštěvníků, desítky partnerů, to všechno je vidět navenek. My se teď podíváme tak trochu pod povrch a budeme mluvit o tom, kdo je Roman Fučík jako člověk.
2: Romane, lidi tě znají jako toho, co dělá Rainbow Fest. Ano, ale to je to, co děláš. Nekdo jsi. A kdyby Rainbow Fest zítra zmizel, co by z Romana Fučíka zůstalo? Kým bys byl?
3: Jako musím, pánové, říct, že máte pravdu, je to takové indiánské jméno, ten, co dělá Rainbow Run. Často se s tím potkávám. A čím bych byl, kdyby zmizel, já nevím, asi jako, já si myslím, že jsem člověk, který má rád svoje sny, jde si za ním a Rainbow je jako jedna z mých, jako z mých snů, že jsem chtěl dělat akce. A kdyby zmizel, jako určitě by mě to mrzelo, za prvé, ale za druhé, jako určitě by jsem se v životě jako nestratil. Já si jedu, jako nějak život mám podle svých snů a já si jdu za nima, takže určitě se nestratím.
1: Zmínil jsi sny, tak to mi krásně přihrálo na moji další otázku. Každý člověk má v hlavě nějakou laťku, nějaký sen. Ten vlastní, ne tu, co mu nastavili rodiče nebo okolí. Tu, kterou si dáš ty sám a víš o ní jenom ty. Jak vysoká tahle laťka je?
3: No, já asi nemám v životě laťky, já si neříkám, že tak, teď chci mít jako milion, teď chci mít tady tolik lidí. Já spíše fakt jako asi celý život od dětství se řídím nějakými sny, takže když to zase vezmu zpětně, tak jsem fakt vždycky chtěl být polda, tak jsem byl policajt, pak zase jsem chtěl dělat akce, tak dělám akce, chtěl jsem hrát na nějaké jako vrcholové úrovni sport, tak jsem ho taky dělal. Chtěl jsem vždycky být jako celoživotní sportovec, tak to si myslím, že taky jako splňuju. Já spíš než laťky, tak já mám sny a za ním asi jdu. A kdyby jako se mě někdo zeptal, co byl Rainbow Run jako můj sen, tak tam jsem chtěl mít 10 000 lidí. To si myslím, že se asi jako díky tomu trhu, jak se teďkom jako vyvíjí, asi nepodaří, ale pořád je to největší akce jako v Moravskoslezském kraji, běžecká, která tady je, takže taky splněný sen.
2: No někdy jsou ty dotazy typu, co ty děláš celý rok, když máte jednodenní akci, že? To je taková klasická otázka.
3: To jsem nikdy neslyšel.
2: Ale tak možná půjdeme lehce pod povrch, protože to jsou určitě neprospané noci, nervy, možná i vztahy trpí, protože ty žiješ celou dobu v nějakém presu, aby to všechno dobře dopadlo. Tak je něco, co jsem ještě neřekl, co tě to stojí osobně připravit takovou akci?
3: No, jako zrovna se mi ptáte ve chvíli, kdy za 14 dní Rainbow. Takže spánek se ptám já, co to je.
1: Vypadáš trošku fresh.
3: Jo, díky.
2: Sejdeme se na fresh.
1: Jsi tu správně.
3: Já jsem tady přišel, odcházím odsud fresh tady. Tak ne, jako je to velmi náročné. Samozřejmě bych chtěl zmínit, že v tom nejsem sám. Jo, je v tom jako dalších jako x lidí, co na tom opravdu makají každý den.
1: Mimochodem kolik? Jak velký ten tým je?
3: Když se vlastně začíná v září, tak jsme na to jako 4. Ale od ledna, února už se to rozšiřuje na 5-6 a teď už je na asi jako nějakých 10, co v tom jako jedeme intenzivně a na místě je to přes 100 lidí. No, takže a všichni máme stejné příznaky. Vždycky se budíme v noci, že nám něco chybí. Jednou máme vykopanou díru před stagí, jednou nám nedovezou elektřinu, jednou nám nejde voda, jednou je to prázdné, nikdo nepřišel. My se normálně fakt potkáváme v pondělí vždycky na poradě a říkáme si, komu co se zdálo, co nám chybí na Rainbow Runu. No, takže to a když jak jsem v tom byl sám, tak jsem si myslel, že to je jenom moje, ale to máme všichni, takže.
1: Romane, ten úspěch přes noc, kdybychom tak o tom mohli hovořit, tak u tebe trval 12 let. 12 let trvalo vytvořit Rainbow Run Fest tak, jak ho dneska uvidíme, nebo za týden, jak ho uvidíme. Co si myslíš, že ty máš jiného oproti ostatním, že se ti to podařilo? Jaké vlastnosti, jaké talenty máš, které ostatní nemají?
3: Já si myslím, že to asi bude nějakým způsobem vůle, protože fakt ne vždycky to jako je růžové, co si budem povídat. Jako každý, kdo to zná, ať už to je jednou covid, ať už to jednou je prostě konkurence, změna trhu, prostě na něco furt musíte a není to furt družové, jo. Takže to je velmi důležité mít disciplínu, odhodlání, vizi, být komunikativní s těma lidma, protože fakt jako těch návštěvníků je hodně, každý píše, volá, vlastně já pořád jim téměř všem odpovídám, protože chci být s nima v kontaktu, takže asi možná tady toto, nevím, co mají ostatní, ale tohle mám já.
1: Já myslím, že to jsou hodně silné talenty a na závěr už zbývá asi jediné, kdy tedy vyběhneme do barev.
2: Akorát je dobré připomenout, že nás někdo může poslouchat po tom běhu, tak spíš říct obecně, kdy se pravidelně konává Rainbow Run?
3: My jsme ho vždycky měli kolem 23. května, ale teď jsme to o 3 týdny posunuli do teplejšího prostředí, protože jsme zase před 2 lety vymysleli Rainbow Run Neon, což je večerní běh a to už byla zima. Takže jsme to dali trošku více do tepla, ať lidi nemusí běhat v mikinách a teď je to 13. června a to datum bychom plus minus jako vždycky takhle chtěli držet teďkom.
2: Každý rok.
3: Doufám, že každý rok.
2: Každý rok. No tak teď bude 12. ročník. Možná se tady sejdeme na Freshi zase, až bude 22. ročník po 10 letech a zjistíme, co je nového. Kolik set tisíc lidí chodí na tady tu akci. Romane, určitě máš hezké sny i dál a představit, co by to mohlo ještě znamenat pro tebe. Tak ať se ti daří.
3: Děkuji.
2: A moc děkujeme za povídání.
1: Běhu zdar.
3: Díky.
0: Sejdeme se na Freshi. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.cz.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Jaká práce? Co tady mluvíš o práci? Prosím tě, po práci všichni mají.
1: Že prej po práci legraci, říkala to Monika.
0: Po práci legraci, no tak samozřejmě. A proto jsme tady my, jako každé pondělí po 17. hodině, startuje pravidelná tanečně popová aktuální.
1: Informace má nabitá, bych řekl, dokonce.
0: Tak někdy? Teď jsi to vytáhli z paty, jo? Hitparáda.
1: A zábavná ještě.
0: No.
1: To jsme říkali. Ne, říkali.
0: Zábavná, jako někteří se nám smějou, ano, je to pravda.
1: Ne, oni říkali, že ne, že jako dobrý.
0: Je za tři. David Dale.
1: No a taky Ondra.
0: Turda. Začíná hitparáda Extáze Music Chart reflektující 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne tady na stanici Fresh Radio. Tečka. Vidíš, směje se.
1: No jinak samozřejmě pondělí premiérka, no a v neděli si vždycky stříhneme tu reprízu.
0: Dej tam tu gagaga.
1: Gagaga?
0: No, tu kačenu.
1: Gagaga, jak to, jako, proč myslíš, jakože...
0: Protože tam je Lady Gaga na 20, ne?
1: Jo, jako, mám říct, co tam je?
0: No!
1: Jako, jsem na řadě, jo?
0: Jsi na řadě, začni.
1: Tak 20. místo, Lady Gaga, a teď pozor, Deutsche. Runway. A, počkej, jak? Deutsche.
0: Deutsche.
1: Deutsche asi, jo.
0: Deutsche, Ibrales.

0: Extáze Music Chart.
1: Ty dejle, pojď sem, kam utíkáš? To zase nejranuje, že to musíš poslouchat ty tracky. Vrať se.
2: Tak...
1: No super, ještě si tak rychle běháš.
2: Od pondělí do konce do neděle, nebo co?
1: Tomu se říká dovolená takhle.
2: No, tak. Bych chtělo. Já si dám zítra.
1: Máš zítra volno?
2: No.
1: Kecáš?
2: Jo.
1: Ne, fakt?
2: Až do čtvrtku.
1: Pche.
2: Pche. Ale v pátek jsem zpátky ještě
1: co,
2: jako do práce.
1: Co jdeš dělat takhle, jako který střeba
2: čtvrtku? No, na kolo jsem chtěl. Jako.
1: Na kolo?
2: Hmm. Vzal jsem takovou pozvánku a super počasí začínal zítřka na kolo.
1: Má pršet? Jo, jo, měl bych takovou...
2: Ale je tam rezervní plán, protože jedu na Jižní Moravu.
1: Jo, takže se bude chlastat. Dobře, no, tak si ho říct rovnou, že jdeš do sklípku a že to je rovná jako kamufláž.
2: Ale jako záměr a všecko je jako, že je to cyklotour, samozřejmě Jižní Moravy. No a nevypadá to úplně veselé. Tak uvidíme.
1: No ale právě, že to vypadá veselé.
2: A nakonec to možná bude ještě veselější, než jsme mysleli.
1: A víš, jak to potom třeba ve čtvrtek, když vysvětne, tak pojedete po té cestě a teď vás zastaví, že jo, na těch kolech ti policisté dopravně řeknou, pánové, můžete nám dýchnout, dýchnete ty tam. Za starých dob ty balónky zmodraly, zezelenaly, teď ti to tam ukáže nějaké house numero a oni vám řeknou, no chlapci, jste se zbláznili, jako tady je jako navalení na kole, teď tady je sama zatáčka a vidím Dejla, jak říká, zatáčka není problém, když jsou ty rovné úseky.
2: Tak.
1: A oni vám řekli, adios!
2: Místo!

0: U mě osobně tenhle ten track byl známý hlavně díky Enrica Iglesiase, Wild Amor. Ovšem Alvaro Soler a Lavinia říkají adios. My řekneme adios až třeba po 19. hodině, tedy doufejme, že vydržíte tak dlouho s námi.
1: Tato píseň vlastně už u nás tady byla, teď po tak třech týdnech si myslím, že se vrátila, ty jsi to řekl.
0: Ne, i minulý týden byla. Minulý týden. Já myslím, že jo.
1: Ne, minulý týden nebyla.
0: Nebylo? Nebylo? Já nevím.
1: Minulý týden nebyla, měla drobnou pauzu, je zpět a vím, že si to spojoval právě s Enrique Iglesias. Já jsem, že jo, to tam slyšíš.
0: Jumpla si takhle teď zpátky do hoď parády.
1: Teď se celkově roztrhal pytel s těma španělsky jakoby znějícími písničkami, protože podle mě to mistrovství světa, ten soundtrack tomu, nebo je hodně jakoby latinsko-americké.
0: Může být. Tak je pravda, že pozor, jako na světě nejpoužívanější jazyk, nejvíce lidí na světě...
1: Španělština.
0: Ano, španělština. Jakoby nejvíce se domluví asi angličtinu jako na světě, takovým tím, angličtinu, a tomu říkám esperanto, protože hello, I am very clever and strong boy, tomu rozumí skoro všude.
1: I am hungry.
0: No, me too. A to je jiná kauza.
1: To jsem jako nenaznačoval nic. To mě zrovna tak napadlo, co asi umím víc v angličtině. Tohle musíš umět, že? Protože musíš vědět, jako, že máš hlad, že se ti chce spát a že potřebuje žít.
0: Ale víš, co blbý?
1: To se rýmuje, víš?
0: Jo, víš, co blbý, jako když jsi Maďar.
1: Jo, to jsem tak jako...
0: Ne, tak jako I'm hungry nebo I'm hungry. Zavlejte jazykovědcům Turdovi a Dejlovi.

0: odkašlal si na to můj kolego Blackpink Jump. Jak jsem říkal, zase se jumpli i oni zpátky do hitparády. Tentokrát je na 18. místě. Tohle byla Rubačka se vším všudy. Myslím si, že našim kolegům, kteří chodí takhle po 19. hodině, aby se tohle to líbilo.
1: Jo, to hlavně Hlavkusovi, on tady to je podle mě jeho základní tempo na rozjezd.
0: Jo, taková pomalejší ještě, to je takový ploužáček.
1: Ploužáček, jako jsi...
0: Jak on to pojmenoval ten svůj nový? Disco Rapido,
1: ale to zase není taková divočina.
0: Není taková divočina? Ne, ale už ten název jako říká Rapido, že to asi nebude úplně nejpomalejší.
1: Rapid je rychlej, že? Nebo rychle, nebo něco takového. Jo, tak Hlavkus by jakoby věděl, jak s tím naložit. Podle
0: on přijde, nás poučí. Je to náš, jakoby z našich hudebních mozků, takový level 2 až 3, protože na to máme tady Aleš Lumíra, potom ještě možná Jirku Javorského.
1: On je taková nastupující...
0: Juniorka,
1: nastupující juniorka. Generace. No.
0: Ale jako přehled má obrovský. Pokud byste chtěli poslouchat, tak je to každých 14 dní na Fresh Radio, že jo?
1: A zrovna dneska,
0: jo.
1: Teda pondělí, jako.
0: Jo, ano, pondělí, teda při premiéře.
1: A ty teď koukám na monitor, ty teď losuješ.
0: Já losuju samozřejmě, já jsem chtěl říct jenom, že mluvíme o pořadu Move It, to je tak jako všechno. Ale 17. pozice v naší hitparádě pro tento týden je Andromedic.
1: A to ano, tak teď už se to, už nemusím říkat, že jde o drum and bassovou záležitost.
0: S ním společně Arkando a Rafaela a jdeme do ráje, Hold Me In Heaven. Místo 17.

0: To jako by přidrž mě, ne? Jakoby v
1: nebi. Hold me in heaven? No, no. Jako by zadrž mě v ráji, jako prostě podrž mě tam. Jako...
0: Obejmím taky, ale
1: hold? Může být, no tak záleží na výzvu, prostě zůstaňme v ráji. Já jsem rád v ráji. Jak ty si představuješ takový ráj, jakoby co, můžeš zavřeš oči, tak co si představuješ jako ráj?
0: Ondro, já si myslím, že na to už se mě ptal, tak já zkusím znovu tak něco znovu, jako vymyslet. No, no. Hele, tak asi jo, to vždycky se přirovnává k ráji nějaká ta krásná tropická pláž s těma palmama, ideální počasí s jedným mračkem na nebi, že čistá voda, příjemně tepla, nebo... Aby nebyla studená, takhle.
1: No, aby to nebyly 2 cm, že?
0: To jsem zažil...
1: Tečka.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový salon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: No, nebudu tady začínat s konipáskama, to jsme probírali minulý týden. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Jenom pro ty, co třeba neslyšeli, tak a neví, tak
0: je to... To není kůň na pastvě.
1: Je to ptáček.
0: Ano.
1: Druh ptáčka.
0: Je to druh ptáčka. Hlásek takový asi má, ale tenhle ten track je za mě takový ten klasický. Možná k nějakému filmu, k nějaké scéně by se to hodilo, a bez tak to k tomu taky bude, protože z Disneyovek má Olivia Rodrigo pravděpodobně hodně zkušeností, ale jdeme za jinými americkými dívkami, že jo?
1: Jo.
0: Za úplně jinými americkými dívkami. O nich totiž pěje Harry Styles.
1: No, jasně, no.
0: Takový stylový Harry. Je, teď mi vypadla ta kapela, ve které on působil.
1: One Direction.
0: Jo?
1: Jo?
0: Jo?
1: Jo?
0: Fakt?
1: Jo?
0: Jsi si jistý?
1: Jo.
0: Dobře, no.
1: Ano.
0: Věřím ti.

0: Extáze Music Chart, pořad, který právě posloucháte, americké dívčiny. Já bych si radši představoval ty z těch znělek na Baywatch, jestli si pamatuješ.
1: Jo, tak Baywatch se prý teď nějak vrací, nevím, jestli jsi se zaslyšel. Jako...
0: Vraťme se k tomu, ale tyhle ty bych si rád představoval, rád bych si představoval takové ty, co tam jako musí ty dvě sedačky v tom letadle a mají ty fast foody. Tyhle ty nechci.
1: Co jsou jakoby v tom fast foodu na těch...
0: Neustále jsou tam, jsou tam neustále.
1: Na snídaňku a tak dále. Jo, no,
0: na tři snídaně a dva obědy.
1: Tak jo, ono se ví, že Amerika ukazuje ráda jenom ty pěkné věci.
0: Dělej to dobře, to se říká marketing, kamaráde. Tomu se říká marketing a tak to má být. Takže American Girls si představíme tyhle ty z té pláže. A počkej, jak to s tou Baywatch teda, no?
1: No, teď jsem někde četl, že se dotáčí už jako nová řada, nebo prostě...
0: Jak on se jmenoval? Balón. Ne, Mitch.
1: Mitch Buchanan.
0: Balón.
1: Ten už, ale nejsem si jistý, myslím, že tam to původní osazení už jako vůbec samozřejmě nebude. A bude se to prostě posunout možná nějaké jakoby vnoučata těch her. Víš, jako dějově, nevíme. Uvidíme, až se to k nám dostane, jestli to bude koukatelné, nebo ne.
0: A tak Pamela by ještě co? Pořád možná ne? Ne, už ne.
2: Místo 13.
0: Tady je comeback. I can't wait, Bob Sinclair. Věc, která už je tady několik let, možná desítek, jako už skoro.
1: Co?
0: A zažila obrovský comeback.
1: Jo?
0: No je to takový... Ta melodie je remakenutá. Bob Sinclair má obrovský comeback sám sebe.
1: No jasně, ale je to prakticky jakoby nově
0: nově to vyšlo, nově, ale když se podíváš do jeho diskografie, tak zjistíš, že něco podobného měl.
1: Společně s Keshou.
0: Kesha, to jsou ty hříšky Keshu.
1: No, ty jsou dobrý.

0: Na co nemůžeš čekat ty, třeba osobně jako David, jako I can't wait, nemůžu čekat.
1: Jako myslíš teď jako nějaké krátkodobě nebo dlouhodobě?
0: Klidně tak i tak. Já ti dávám otázky vždycky.
1: Ty, ale jako fakt, jako
0: nešetřím tě vůbec.
1: Já jsem jako nalazen na tu hitparádu a ty jako na mě tlačíš jako ty okrajové věci. Víš, nevím, včera se dojela Formule 1, tak už se těším na příští týden.
0: Výborně, takže se můžeš dočkat. Jo, tak to já vždycky jako říkám na úřadě, já nemůžu čekat, já spěchám.
1: No tak samozřejmě, to je jako lidi si jako myslí, že a ten čas je vlastně ten nejcennější, co máš a co se jako špatně.
0: No, jo, protože když třeba přijdeš pozdě, tak potom zase na rozdíl od Harryho Stylese neuvidíš americké děvčata, ale smutné děvčata, že jo?
1: Ano, ty narážíš na single set, baby, set girl, promiň, set girls. Girls. No to je taky novinka, která má...
0: Přišla od Bebe Rexy a David Agenty.
1: No, kterou se jako píše o ní, že tady to spojení vždycky funguje, tak uvidíme, co tady.
0: Uvidíme, ale my smutná děvčata nechceme sledovat. My chceme veselá. Místo 2.

0: co se Davidu Gettovi nedá upřít, tak on anebo jeho tým má výborný drive, výborný výběr všech těch participujících členů, zpěvaček, zpěváků, reperů. Prostě má to chyceno se vším všudy a vždycky, ať se nám to líbí nebo ne, má to šmenc, má to úroveň.
1: Jo, on to bude taková dream company už taková, víš, jako že...
0: Dream company?
1: No, že on jako... Je to jak značka, říkáš ty, je to brand, značka je to a správní lidé, ne? Na správné místě.
0: Stejně tak dobrý brand, nebo výjimečný brand si mohou připsat 21 Pilots, Drugpad. Track, který bych já osobně jako, by mě asi nenapadlo si ho dát do svého tracklistu. Na druhou stranu, když se pustí, jako vůbec mě to neuráží. Máme ho tady, má téměř 4 minuty, jeden z nejdelších vůbec v našem aktuálním repertoáru. Místo 11. A baví nás.

0: Can You Find Me, Drug Path, to bude 21 Pilots. Aktuálně 11. nejhranější track na Fresh Radio. My to každý týden máme trošku jinak, každý týden to ten náš software zamíchá trochu jinak, každý týden to třeba lehce i svým nějakým přáním můžete ovlivnit i vy, i když nejsme úplně tady jako jukeboxové rádio. A tento týden ta 11. vyšla právě na 21 Pilots. Ale před námi je rubrika, kterou známe a máme rádi.
1: Novinky.
0: Ty jsi to tak krásně řekl, ještě jednou to řekni.
1: Novinky.
0: A ještě jednou, pojď.
1: Novinky.
0: Já se hrávám takhle v replay za sebou, já jsem mačkal třikrát play. A...
1: Nemačkej pořád ten voice.
0: A víš, jak je na DJ přehrávačích tlačítko Q, to je moderní, jo, že tím začneš takhle, tak počkej, já budu takhle mačkat, ty zkuš, no,
1: novinky.
0: Krásně ti to jde. A počkej, přepínám, jingle, extáze, music chart, bum. Aby se z toho nepojal.
1: Music chat.
0: Vidíte, takhle já ovládám Nejla na dálku. Krásně nám to jde. Pokud byste chtěli...
1: Nechaj mi napít, jo, trošku.
0: A kdybych ti to pítí takhle uměl, jako... Že bych se pobrindal.
1: No, právě.
0: Raději přeskočíme na ty novinky.
1: Ano, připravili jsme tři.
0: Máme jich tady zase 8, ale vybrali jsme tři, jako vždy. A začneme pěkně zpomalu a postupně ubereme na tempo.
1: Dalo by se říct, anebo taky naopak, začneme zlehka a přitvrdíme.
0: Black Prada Dress. Tak černou Pradu, jako, nemusí to vypadat špatně na některých. Třeba i na té Ellie Goulding by to nemusel být škaredý pohled.
1: U té modě moc nerozumím.
0: To. Já taky ne. No, tak asi Prada, tak značka to je, ne?
1: Ale každopádně mám v šatníku absolutně jako špatně, když jsem se zrovna vrátím k těm formulím, co měl na sobě Lewis Hamilton, ten fialkovej oblek s nějakým přehozem, závěsem na sobě. No, ne, prostě nemám.
0: Jo, něco takového hrozného nosí. Já vím, že
1: ne,
0: jako...
1: tak to byl jako, to je asi nejvyšší styl, ale říkám, já tomu nerozumím.
0: Hele, já o Lewisovi Hamiltonovi vím, že měl anglického buldoka. To vím, já ho mám taky, to jsou super psy, a jako, tak to byl jako můj sympatiák díky tomu, ale jestli na sobě nosí krávu Milku, to fakt netuším. Extáze Music Chart, novinky! Tady je ta Ellie Goulding. I heard what you said.

0: Hlavní novinka pro tento týden, Ellie Goulding, Black Prada Dress. Ellie je prostě naprosto rozeznatelná, hned jsem poznal
1: ten
0: její podpis, ten její hlas. A kdo další je rozeznatelný?
2: Užím.
0: To je Miserová. To je úplně prostě jistota. Máme tam toho Hafana, teď byl sraz Bulíku v Ostravě, tak tady je samotný Pitbull, Lil Jon a Satalada.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Extáze Music Chart. Novinka.

0: Anastáze Music Chart, hit paráda, která reflektuje 20 nejhranějších hitů uplynulého týdne na Fresh Radio, kde jinde tedy. A tohle byla 10. Předtím jsme projeli novinkami jako nůž máslem, to je taky naše oblíbená hláška, kterou používáme velmi často. Co se směješ, prosím, že však nůž máslem projíždí velmi jednoduše.
1: No, pokud ho máš v mražáku, takhle?
0: Musíš mít pilu, no, dobře.
1: Musí být zubatej a hodně se nadřeš tím rozmazáváním.
0: Ačkej, jsem tě říct ty 3 novinky. Ellie Goulding, jo. Black Prada Dress, Pitbull, Lil Jon a Satalana.
1: Já jsem si zkoušel zjistit, co to je, Satalana.
0: No. To je něco od Satana, ne? Třeba sestra nebo něco takového.
1: Asi Pitbull vymyslel s kolegou nějaké nové slovo.
0: Třeba byli taky na Jižní Moravě na kolech a potom se jim trošku motal jazyk. A tou třetí novinkou byly Offenbach, jež předělali staré známé Star Sailor 4 to the Floor. Taková ta šlapanice, jo. A jsme zpátky v parádě. Tak jsme chtěli uvést 10 a nějak jsme se tady společně zakecali na téma Offenbach a zapomněli jsme dát Echo, že na 10 jsou Chainsmokers z Oaks
1: no.
0: A dali vám Echo. Tady byli. Tak tady 10 za námi a před námi 9 nejhranějších tracků uplynulého týdne, toho prvního týdne roku 2026 a měsíce června, aby byl tady úplně přesný.
1: A na řadě je britská partička, která jakoby teď udává takový trošku možná směr toho drum and bassu, co se toho komerčnějšího
0: týče. Řekněme popovější.
1: Popovější drum and bass, jo? Tak to jsem ještě neslyšel. Dobře.
0: Tak to je popový, to je popové, jako, to je populární. Pop! Jako no, popular.
1: Popular, no, ok. Mám na mysli Sigmu společně s...
0: Dutch and Graft.
1: A taky tam je Profesor Green.
0: Ano, on je trošku víc zelený, nevím z jakou důvodu.
1: Se musím podívat, jak
0: všecky, vypadá. Všecky potřebují právě v chill. Need you now.
1: Ok.
2: Místo 9.

0: powerful. That's powerful.
1: Extase Music Chart.
2: Šlapanice se vším všude a ty 3 minuty 20 utekly, jak kdyby to byla minuta 10.
3: Ano, a já jsem zjistil, že profesor Green není zelený.
2: Není zelený?
3: Ne, je to takový obyčejný Angličan.
2: Černoušek?
3: Ne, právě.
2: Není to černoušek.
3: Ten profesor Green je běloušek.
2: Třeba chodí v zeleném, že jo? No,
3: ale samozřejmě jsem si, protože jsem až teď se koukl rychle na klip, jak to teda...
2: Ale víš co, já bych to radši nerozváděl, no? Protože tu za chvíli máme telefon od kolegu Sifona, Elvise, nebo Matt Face a podobně a ti nám hned řeknou, kde to je profesor Green, protože nechoďme na ten klip.
3: Okay, okay. Každopádně normálně jakoby ten hrubší hlas patřil právě jakoby reperu Černochovi, to bude z té dvojky toho Dutch and Grub.
2: Tak, popojdeme. Tady šup ho tam, Calvin Harris, Kasabian a Release the Pressure.
3: A za měsíc už tady Ostravě, člověče.
2: Jo, jo.
3: Velké jméno.
2: Největší. Nejvíc největší.
3: Nejvíc největší?
2: Nejvíc nejlepší kamarád.

0: Ondro, tož dobré to má ten synek ze Skotska, ne, myslím.
1: Jako Kelvin.
0: No.
1: Tož výborné to má ten synek.
0: Já jsem zvědavý, jestli přijede v sukni, jakoby.
1: Ne, to ti můžu rovnou říct.
0: Nepřijede?
1: Ne, přijede v sukni.
0: Měl by, ne, tak jako Skot. Je Skot, jo? Čekám to dobře.
1: Já nevím, to, tak ty jsi to našel, mě tady...
0: Já to nenašel, jako já si to...
1: UK, jo.
0: Já si to výjimečně jako pamatuju, že já, Kelvin
1: tak,
0: Harris...
1: Tak jestli to pamatuješ, tak to máš správně, no. Tak,
0: by
1: tak,
0: měl být, jako, by ne, měl být.
1: Nepodceňuj sílu své paměti.
0: Já to ještě pro zikr najdu, a teď mi to našlo nějaké spod...
1: Vůbec jako nikdy...
0: Teď mi to našlo spodňáry, počkej.
1: No, jsi našel jiné. Vůbec nezastavuji jako žádnou party, když jako si myslíš, že tvůj mozek to myslí dobře.
0: Skotský DJ je hudební producent.
1: No,
0: Saka,
1: dlužíš
0: mi stovku, hele.
1: Nedlužím ti vůbec nic, ale nikdy nezastavuj party, říká Tonda.
0: Ne, to v žádném případě a spoustu jakoby, těch zbylých návštěvníků, kteří ještě chodí na party, to tak má, protože oni přijdou až ve dvě a chtěli by jet až do osmi, co?
1: DJ Antoine!
2: Místo sedmé! I'll never...

0: Never stop the party. Má ten Toník pravdu, víte jo, Švajcar se vším všudy, Anténa vysoká,
1: nějaký...
0: po delší době jako vydal nějaké singly, že jo.
1: On je tam nějaký hrabě nebo něco?
0: On je na místní poměry, on je tam jako něco byl u nás, Karel Gott, taková obrovská hvězda, ano. Loni hrál na svatbě Bezose, Amazonu.
1: Jo.
0: A to bylo v době, kdy já jsem byl na turné s Imagine Dragons, byli jsme od nich tak nějakých 80 kilometrů.
1: Tak si nemohl.
0: Bylo to v Benátkách. No ne, pozor. A nám tam přijel, protože to technicky zajišťovala stejná firma, co jsme jeli jako to turné. A my jsme jim tam balili, ne? A já se dívám, tak jsem mu psali nějaký smajlík na WhatsApp, máme ještě na sebe kontakt z let minulých, tak mi přišel taky odpověď se smajlíkem. Tak to je jenom tak jako takhle, jakože okay. Tomcek nás zná, pamatuje si, já to řeknu, pamatuje si Helaxáky, pamatuje si, nebo my jsme mu vysvětlili, že už jsme frešáci. A pozor, ale bude tady.
1: Bude tady,
0: na koloběžce.
1: Na koloběžce?
0: No, na skutru.
1: Jo, nějaká akce, která se nazývá Steel Rave Ostrava 2026 18. září. Mimo jiné ze skutry.
0: No, na koloběžce, no.
1: Takže, víme.
0: Přeskočme to. Možná třeba můžeme nějakou spolupráci zkusit navrhnout. Raději, ale popojdeme na šesté místo. A zase, dneska už po třetí to bude o ženských.
1: No, teď konkrétně o jedné. Girl. No. Skladba, kterou udělal Jonas.
0: Modrák.
1: Udělali. Ne, on je jeden vlastně, Jonas Blue, sorry. Místo

0: Před námi už je, řekl bych, poslední čtvrtina hitparády, protože top 5 tracků uplynulého týdne odstartujeme pětkou. Kdo pak je tam?
1: Rossi, společně s Jazzy. No a to znamená, že je tady single, který nese jméno High On Me.
0: Já to asi nebudu jako moc dál komentovat, ale když jsme u té sportovní terminologie, tak Valentino Rossi, jasně, fajn, jako dáme ho bokem, ale schválně jsem začal jakoby čtvrtina, jo, poslední před námi.
1: Až to matematicky.
0: Ale ve čtvrtek nám začíná něco, co se hraje na poločase.
1: Jo, no.
0: To nakomentoval. Mistrovství světa,
1: Hokej už skončil, takže ve fotbale.
0: Tak šachy to nebudou, no.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Asi se dám na zpěv. Libianka, tak se jmenuje dáma a slečna paní, která udělala to
1: A pán nebo muž, který udělal tu muziku, tak je australský DJ Sonny Fodera. A tomu se už jako nezastavitelně blíží album, se kterou jsme tak pět tracků minimálně tady i určitě

0: Já se zase veřejně strapním, jestli můžu, jo.
1: Proč?
0: No, tak řeknu to s nadsázkou. Připomíná mi ten zpěvák, jak kdyby to byl nějaký kolega tady z Katovic odvedle, Dan Tyminsky. No, zní to tak a teď mi jako...
1: No tak jménem ano, ale to je samozřejmě slavný hlas.
0: Jo, je to slavný hlas, jo, brácho, hej.
1: Hej, no.
0: Hej, brácho, je to slavný hlas?
1: Víme, že po spoustu letech použitý, a i ten Kygo trošku ten motiv toho Aviciiho použil, a tohle je geniální hlas z velkého hitu Hey Brother.
0: Hey, brácho. Hej, brácho.
1: Takhle by to znělo tady.
0: No, hej, brácho, máme tady dvojku, ne, brácho? A když to říkám schválně takhle, tak ta dvojka se jmenuje more, more, more, brácho.
1: No to je zase už jako to evokuje v to letní počasí, more, more, more, no. Tak každý to čte, jak chce?
0: Každý to čte, jak chce. More and more and more, Becky Hill. Vola, já si vzpomínám, jak tady prostě křepetila a ta
1: volá,
0: na těch beats.
1: A pořád volá víc, víc a víc.
0: Tak Becky, ty Becky.
2: Místo druhé!

0: Extáze Music Chart.
1: Tak už jdeme do finále, před námi je jednička.
2: A je z Francie, napovíme. Takový kvíz, necháme chvilku hrát. Máme rezervičku, tak
1: Je z Francie. Na druhou stranu, teď je velmi často jakoby ze Španělska, aby se
2: říct. Ale narodil se v roce 1987 v Marseille.
1: Marseille.
2: Takže tam potkal to taxi.
1: Taxi, no. A my jsme tady jako rozvětvili debatu, protože já jsem s ním viděl rozhovor. On vlastně jeho DJská přezdívka je jeho příjmení, to můžeme říct.
2: Ano, a křesním je Florent.
1: A není to End Machine?
2: To jsem strašně napověděl, to už musíte vědět.
1: No, nebudou to vědět. A někteří ho čtou Eagle, jiní říkají Hugel. A to říkají Hugel. Počkej, no.
3: Já jsem se ptal vyhledávače a tam to je napsané, že to je Hugel, takže by to mělo
1: ano,
3: takhle.
1: Ano, je to Hugel správně.
2: Hugel. Na francouzsky Hugel. Nebylo to?
1: No, pánové, nechme těch debat a pojďme se ho pustit. Za mě nejvirálnější taneční pecka roku 2026.
0: Místo první!
1: A zapaříme si tady. Loučíme se, uslyšíme se zase za týden, třeba možná.
2: Merci!
1: Boku, au revoir.
2: Díky, ahoj.
1: A nebo se uvidíme na Ibice v létě.
2: Dobře.
1: Ahoj!

buď fresh. Extáze Music Chart. Každé pondělí od pěti večer. Repríza Extáze Music Chart každou neděli.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartman proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartman a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
0: Mašinérie.

0: mašinérie.
1: Čau, nazdar, ahoj frešáci. 17 hodin 11 minut, neděle 14. června, před námi dvouhodinovka mašinérie. A dneska budeme pokračovat v povídání, které jsme měli někdy zhruba před měsícem a půl. Bylo to hodně vážné téma a dneska budeme pokračovat možná ještě trošku složitějším. Veronika Šamu, to je terapeutka, kaučka, krizová interventka. Verun, ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj Martině, děkuji za pozvání a zdravím naše posluchače.
1: My jsme si minule slíbili, že budeme pokračovat v těch těžkých životních tématech, protože byť mašinérie je automoto magazín, tak mašinérie neznamená jenom jako motorky auta, ale třeba státní mašinérie, životní mašinérie, je to prostě něco, co může být i složité. A vlastně tyhle témata jsou minimálně hodně složitá. My dneska budeme mít na řadě šikanu, jo, což je vlastně... Když se to vezme, tak od malých dětí až po dospěláky, byť někde to je více, někde to je méně, samozřejmě dobou se to také vyvíjí, protože samotná šikana má nové verze, nejsou to takové ty jenom ty fyzické staré, když jsme museli mazáku nosit a nevím cigára a vodu na vojně, ale prostě posunulo se to někam dál. Veronu, mě by zajímalo, ale než začneme tohle z toho hluboké téma, co u tebe nového za ten měsíc?
2: Já se mám moc dobře a zaplatili jsme si dovolenou u moře,
1: ale,
2: tak už se moc těšíme, po tom roce je třeba zase na Brazílii.
1: Takže kam pojedete?
2: Do Itálie, to je naše srdcovka.
1: Já vím, že ty miluješ vodu, že tam vlastně relaxuješ. Moje otázka byla, že jako vlastně všichni na tebe věší ty těžké témata a jak čistíš hlavu, jak se oprostit, jako jak to vyčistit, dostat to zase ven a tě to nezatěžuje, tak právě ta voda.
2: Ano, ta voda hodně mi pomáhá. Mám ráda vlastně, když jsem mimo lidi, mimo civilizaci, jdu do lesa, k vodě, koukám na tu vodní hladinu, hodně mi to čistí hlavu.
1: Ty dokonce maluješ nějakým způsobem, jako nějaká maloterapie, nebo jak by se to nazvat, co ráda maluješ?
2: To je arteterapie a není to vlastně o uměleckém dílu, ale o tom dostat to ze sebe.
1: Mm-hmm.
2: Já nejsem žádný jako umělecký malíř, ale pracuji tímhle principem. Vlastně dostat ze své hlavy to dostat na papír kresbou.
1: A je možné potom ty kresby někde vidět? Vystavuješ to třeba na Facebooku nebo je to vyloženě jako tvoje soukromá záležitost?
2: Kresby od klientů, tak ty mám po celé svoji terapeutovně. V rámečcích.
1: Tak jak se dávají třeba takové ty diplomy, že mám takové vzdělání a makové vzdělání, tak ty tam máš ještě navíc jako kresby klientů.
2: Ano.
1: Nestraší to třeba ty nové, kteří přijdou a teď si řeknou, ty jo, tady budu něco malovat a ona si to tady bude tam vystavovat, někdo to uvidí. A nebo to vnímají pozitivně?
2: Pozitivně. Je to hezké, je to barevné, je to příjemné, jsou to příjemné kresby.
1: Co je pro tebe třeba takové jako vyloženě pozitivní téma na malování? Nějaké slunce, hory?
2: Bezpečné místo.
1: A to by se dalo definovat jak? Nebo jak přenést bezpečné místo na papír?
2: To vlastně využívá se to u lidí třeba, kteří mají úzkosti, panické ataky, tak si představí místo, kde jim dobře, svoje bezpečné místo a hodí ho na papír. Ve své fantazii může být i imaginární, nebo může být skutečné. Kde si představí, někdo si představí třeba les, někdo si představí louku s květinami, někdo třeba moře.
1: Nebo rybáři třeba na ryby, když chodí.
2: No,
1: jim se říká těžší blázni, ale ono trošku asi tu hlavu to větrá, protože tam by měl být klid. Obdivuji teda rybáře třeba v Porubě, jak je zámeček, tam je rybník, tak jako uprostřed Poruby chodit na ryby, kde kolem tebe jezdí auta, mi nepřipadá úplně jako klidná zóna, jo. Ale pak třeba pamatuju rybníček, který byl u Skalky, který už je jako u lesa, nevím, jestli to tam znáš, v Porubě, a tam už mi to připadalo jako normálnější, že tam ti lidi chodili na ty ryby.
2: My máme v Orlové krásný rybník, velký, je to zatopené městečko, které kdysi bylo. Neubývá tam voda nikdy, což je zajímavé, naopak přibývá a je to krásné. Ta hladina je zelenkavá, modrá, je tam plno ryb, jsou tam kachny, je to tam luxusní.
1: Doufám, že neprozradím nic špatného, když řeknu, že se ti podařila jedna úžasná věc. Ty vlastně jsi z Orlové a tam je i tvá praxe, jestli se to jako takhle nazývá. A tobě se podařil Meisterstück, se tomu říká, nevím přesně. A dobrá zpráva pro Ostraváky, že ty se budeš stěhovat z toho ordinací do Ostravy, do centra.
2: Ano, budu se stěhovat k Sikorovému mostu, už to tam zabydluju, ať je to příjemné, takže za chviličku už to bude hotovo. A
1: takový odhad, kdy to bude v září, po prázdninách?
2: Teďkom už.
1: Už? No tak to je paráda, takže samozřejmě pokud budete mít potřebu navštívit naši terapeutku a řešit s ní různé jako těžké situace, tak rozhodně neváhejte, najděte si potom kontakty, my je rozhodně řekneme. Pokud byste měli během vysílání nějaký dotaz, tak také napište.
3: WhatsApp 77 337 1036.
1: Dnešním hostem je Veronika Šamu.
0: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Čekuj Fresh Radio.cz.
9: Fresh Radio.
10: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Horníkou Šamu, terapeutkou, koučkou a krizovou interventkou. 7737136, to je telefonní číslo tady k nám do studia. A hned tam máme jeden dotaz od Iva, který se ptá, co vlastně řešíš?
2: Řeším vztahy, úzkosti, panické ataky, v krizi řeším sebepoškozování dětí, sebevražedné myšlenky, tu akutní krizi, kdy už cítíme, že už nemáme východisko, nemůžeme už dál, třeba při změně nějaké třeba zaměstnání, náhle ztrátě někoho blízkého. Řeším i profesní věci, jako jsou změna kariéry nebo najít si vhodné zaměstnání.
1: Takže vlastně tví klienti jsou někdy od dětí až fakt do dospělého věku. My se něco pamatá, že jsme se minule bavili, že snad i osmdesátník byl tvým klientem, jestli si pamatuju dobře. Je to určitě záslužná činnost, není to vůbec jednoduché. Chodí za tebou třeba lidi, kteří nejsou úplně jako na tom špatně, ale spíš jenom se potřebují vykecat a vlastně nic není. Oni jsou vlastně spokojení a jenom prostě vidí pěknou ženskou a řeknou si, tak zajdu pokecat. Je to tak?
2: Tak terapie vlastně není jenom pro toho, kdo je nějak na tom třeba psychicky špatně, ale ten terapeut dává takový jiný vhled, učí toho člověka vidět ty věci z jiných úhlů pohledu.
1: Mm-hmm. Věříš třeba na kartářky nebo na něco takového?
2: Asi ne, já moc ne.
1: Takže kdybych ti vyložil karty, jakože to neumím, teda, tak bys mi stejně asi nevěřila to, co bych ti řekl. No?
2: Ale možná věřím trefilo, jako na nějaký ten osud nebo na nějaké jako osudová spojení, ale úplně jako, že karty, tak asi moc ne, nejsem toho moc příznivcem.
1: Verun, my jsme si pro dnešek vybrali téma šikana. Je to strašně vážné téma a samozřejmě mám pocit, že čím se doba otevírá různým technologiím a možnostem, tak i ta šikana bere tenhle ten jakoby směr. Pojďme si vlastně říci definici, co to je šikana.
2: Šikana je hodně aktuální téma a je to dost silné téma. Šikana je vlastně dlouhodobé, záměrné, agresivní chování, které má za úkol zastrašit nebo ponížit jedince. Šikana má dva póly. Má agresora a oběť, a ta oběť je vlastně terčem té šikany.
1: Mm-hmm. Když to porovnáme, tak já jsem vlastně poprvé se někdy na střední škole setkal se šikanou, což bylo přelom nějakých 80. 90. let. Pak jsem byl samozřejmě na vojně, kde ta šikana, bych si dovolil troufat si říci, že k tomu patřila. Doslova opravdu neznám kluka, který by byl na vojně a nesetkal se šikanou. Od té doby uplynulo 30 let a ta šikana se posunula někam dál. Jaké máme vlastně formy té šikany dneska?
2: Mm-hmm. Formu máme fyzickou, vlastně do které patří napadání, je tam různé kopání, fyzické napadání, co má vlastně ublížit nebo způsobit bolest nebo nějaké zranění. Potom máme formu psychickou, to je ponižování, zesměšňování, zastrašování. Ta psychická šikana zanechává hodně hluboké šramy na naší duši. Má velký dopad, špatný na nás.
1: Čili když to porovnáš fyzická versus psychická, tak ta psychická je horší.
2: Obě dvě jsou špatné, ale ta psychická je... Obě dvě, asi bych to moc neporovnávala, že obě dvě zanechávají, ale ta psychická vlastně, i když to není to napadání, tak i přesto má škodlivý vliv na tu oběť.
1: Mm-hmm.
2: Potom máme třeba sociální šikanu, s tou se setkávám ve své praxi, teďkom u jedné klientky, můžu ji tady zmiňovat s jejím souhlasem, ví, že o ní budu hovořit. To je vlastně izolace toho člověka, šíření pomluv a izolace od přátel i od rodiny. Jsem se setkala, že zrovna u té klientky chtěli ji izolovat od jejího manžela. Potkali jejího manžela a říkali mu nějaké pomluvy, proč vlastně jako s ní je. A potom máme velmi rozšířenou kyberšikanu v dnešní době. Sociálních sítí, WhatsAppové skupinky, u dětí velmi oblíbené. E-maily, zprávy, Messenger.
1: Tohle, co říká můj dnešního z Veronika Šamu, my do těch jednotlivých témat se za chvíličku více ponoříme.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Rádiu a dneska Veronika Šamu, terapeutka, koučka, krizová interventka. Veroni, vidět, že tvé téma docela zajímá. Máme tady další dotaz na 77337136 a to je, že paní Jiřinka se už minule ptala, ale pamatuje si to, nejmladší pacient, kolik mu bylo let?
2: No, úplně to není tak můj jako klient, ale otevřela jsem takové skupinky na zvládání stresu pro děti a nejmladší tam má 6 let. Já sice do těch skupinek přijímám děti od 8 let, ale chodí tam jeho brácha, tak to chtěl taky vyzkoušet, ale klučina teda 6letý je naprosto bezprostřední a naprosto skvělý, takže jsme ho rádi přijali. Takže ten 6letý je nejmladší.
1: Mm. Ten dotaz pokračuje, pokud je to dítě mladší, třeba 12 let nebo možná i to 6leté, je potřeba, aby u toho byla ta osoba, ten zákonný zástupce nebo nějaký rodič nebo něco takového?
2: Od zákonného zástupce potřebuju jenom podpis, že souhlasí vlastně s tou terapií u dítěte a pokud zvládne to dítě být samo bez toho rodiče, tak rodič tam nemusí být.
1: Hele, jsou třeba rodiče nějací stresmeni a varují tě, to nedáte, jo, to, on je šílenec, on vám to tady rozbije, vy ho nezvládnete, tady máte telefon číslo, kdyby se něco dělo, tak mi okamžitě jako zavolíte a přijdu zpátky?
2: Ano, teďkom jsem se s tím setkala zrovna minulý týden při té skupince. Maminka mi říká, tady máte syna, ale opravdu jako 2 hodiny to nezvládnete. On je strašně divoký, je plný agrese, já si pro něho určitě za 15 minut přijdu. Tady máte telefonní číslo, mamince jsem nevolala, zvládli jsme to úplně v pohodě. Maminka koukala teda, ale rozuměli jsme si s klučinou, všechno zvládl v pohodě, byl v klidu.
1: Je tady ještě dotaz, kolik ty služby stojí, tak to bych se nechal na závěr potom, kde řekneme nějaké kontakty, kde tě najdeme a podobně, ať máme trošku nějaké napětí. Pojďme se vrátit té šikaně, my jsme tak nějak jakoby nakousli nějaké základní definice. Kde s tou šikanou se můžeme setkat? Nebo nějaké to rozdělení hlubší?
2: S šikanou se můžeme vlastně setkat úplně všude. Nejčastěji je šikana na pracovišti a ve škole. Ta školní šikana je hodně aktuální téma.
1: Já bych právě řekl, že možná jako procentuálně ta školní bude převažovat tu pracovní.
2: No až polovina základních škol v Česku se setkává s šikanou a až 2/3 středních škol. A 10% vlastně dospělých zažilo šikanu na pracovišti.
1: Já třeba u těch dětí pochopím, nebo nepochopím, ale dokážu si to dát nějak jako dohromady, že oni jsou ještě nevyzrálé, nejsou dospělé, ten rozum je jako někde jinde, ale šikana mezi dospělými lidmi, třeba na pracovišti, to mi hlava nebere. Jako proč?
2: Bývá, no. Ten agresor vlastně si vybíjí nějakou tu svoji frustraci na tom slabším jedinci. Já vlastně, jak už jsem zmiňovala tu paní, kterou jsem vlastně tady zmínila před chviličkou, že ona zažila tu šikanu na tom pracovišti, kde ji nazývali různými, házeli tam psychiatrickými diagnózami, nálepkovali, říkali, že je neschopná, paní vlastně skončila v té práci, skončila v rukou odborníku, psychiatra, terapeuta, psychologa a to vlastně neskončilo. Ale ty pomluvy se šířily i mimo tu práci, kdy oni ji pomluvali, znemožňovali jí pracovat, odeslali vlastně e-maily všem zaměstnavatelům, kteří by ji mohli zaměstnat a takhle jí znemožnili vlastně pracovat.
1: My si za chvíličku probereme takový klasický profil toho, kdo je šikanován a toho agresora, tak zůstaňte s námi u nás v Mašinérii.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.

právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Mašinérie!
1: Mašinérie s Martinem na Fresh Radio Veronika Šamu je mým dnešním hostem. Bavíme se o psychice, o šikaně. Máme tady další dotaz, takže je vidět, že toto téma vás opravdu zajímá. Píše žena, možná se záměrně nebudu jmenovat, ať nedostaneme někoho do problémů. Prosím, mám otázku, co a jak šikana mezi partnery? Jde to rozpoznat, tak nevím teď, kam posluchačka úplně směřuje, jestli to je její problém, ale myslím si, že pokud ví, že má nějakou šikanu doma, tak už to rozpozná, anebo se baví o někom známém třeba a podobně. Dá se poznat, třeba máme nějaké kamarády, že jsou partneři a tam to jako úplně nefunguje, tak my jako nestraní dokážeme poznat, že tam něco probíhá, kromě toho teda, když potom, možná bych to nazval domácím násilím, takový ekvivalent, že tam už jsou modřiny potom, už to je viditelné, že tam je něco špatně.
2: Tak šikana mezi partnery se obvykle označuje už jako domácí násilí a mezi typické projevy patří ponižování, urážení, zesměšňování, kontrola telefonu, izolování od rodiny a přátel, vyhrožování rozchodem nebo odebráním dětí, kontrola financí, zastrašování, ale jak říkáš, i teda to fyzické násilí.
1: Prosím tě, teď mě jako napadá, kde je hranice, kdy ten partner to myslí ještě z legrace a prostě se jakoby kočkujou navzájem s tou partnerkou, a kdy už opravdu jako jde do tuhého. Kdyby ta partnerka měla zbystřit, hele, tak to už není jako v pořádku, to už není legrace, už mi to vadí.
2: Tak takové kočkování, ty síly by měly být vyvážené. Jo, ale tady u toho domácího násilí je převaha toho agresora na tu oběť.
1: To domácí násilí, to je asi ta nejhorší forma, ale tak, jak jsi zmínila, třeba vyhrožování přes děti. Je to v pořádku, jak to, protože pro ty děti to musí být jako strašně špatné, že vidí, že ti rodiče se třeba hádají a já tě vezmu jako mamince a, nebo opačně.
2: No není to v pořádku, to je vlastně taková zbraň toho agresora, vezmu ti děti, protože ví, že ten rodič ty děti miluje, bojí se o ně, tak jim tihle vyhražuje, zastrašuje a vlastně doufá, že třeba ta osoba nepodá žádost do rozvodu nebo neodejde.
1: Vraťme se k otázce, jak to rozpoznat. Jo, jsem třeba se známýma, scházíme se jednou měsíčně někde na chalupě a začnu mít pocit, že to není dobré, tak nějak zasáhnout nebo zeptat se.
2: Určitě bych se zeptala, vlastně, když vypozoruju, že něco není OK mezi těma dvěma, tak zeptám se, třeba teď komu budu říkat žena.
1: No a mají jako chuť ti lidé s to jako sdělovat, že není něco v pořádku? Nemají strach?
2: Oni jsou v takovém začarovaném kruhu, toxické vztahy jsou takový začarovaný kruh, ze kterých se strašně těžko vystupuje, ale může přijmout tu pomocnou ruku, můžeme se zeptat, třeba máš nějaký problém, zdá se mi, že to chování vlastně toho tvého partnera nebo partnerky není úplně v pohodě, nechceš s tím nějak pomoct. Oni ho samozřejmě budou ze začátku omlouvat, nebo ho budou delší dobu omlouvat, jo, to je v pořádku.
1: To byla další otázka, protože je to všeobecně známé, že ty ženy mají zaprvé strach o tom mluvit, protože pravděpodobně se bojí toho partnera, možná nějaké ostudy, tak dokonce ho omlouvají, jo, že vlastně se nic neděje, no tak jsem dostala facku, jako práci řekne, že spadla prostě ze schodů nebo něco podobného. To už ale si myslím, že je hodně špatně.
2: To je špatně,
1: jo,
2: ano,
1: a teď jak většinou teda si myslím, že to je muž, se chová špatně k ženě, tak jak tu ženu z toho dostat, aby prostě vystoupila z toho začarovaného kruhu, dodala si tu odvahu, aby prostě našla nějakou pomoc nebo vysvobození?
2: Může se obrátit na krizové linky, na krizové centra, pokud nemá třeba někde v okolí nějakou podporu, nebo na člověka, kterému věří. Ale když sama ona nechce s tím nic udělat, tak jí nikdo nepomůže, protože i když ona nahlásí na policii a zase to stáhne, nahlásí a stáhne, je to opravdu začarovaný kruh. Ale když chce ta oběť, tak se určitě s tím dá něco udělat.
1: Mým dnešním hostem je Veronika Šamu. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mašinérie.

0: Mašinérie!
1: 7 minut po 18. Dnešní mašinérie na téma šikana. Mimo s je Veronika Šamun, terapeutka, kaučka, krizová interventka. Veron, asi to děláš dobře. Fakt.
2: Ano?
1: Fakt. Přišli další zkazy. WhatsApp 7737 136, to je k nám do studia. Píše tady třeba Sára. Dobrý den, paní Šamu, mi moc pomohla.
2: To je hezké,
1: potěší
2: děkuju.
1: To taková jako pochvala.
2: Ano, zahřeje. Velmi.
1: A pak tady máme další, trošku delší. Zdravím Veronku a chci jí moc poděkovat za veškerou péči, kterou věnuje mému synovi, který trpí velkými úzkostmi. Je úžasná a v terapii určitě budeme pokračovat.
2: Moc děkuju.
1: Ale ty máš slzíčky jako očí.
2: Je to milé, moc děkuju.
1: O, je to vizitka tvoje, že to děláš dobře?
2: To je super tohle slyšet.
1: Dobrý, Veron, pojďme se vrátit do toho vážného tématu a to šikana. Já se sliboval, že rozebereme profily těch lidí, vlastně toho, kdo je šikanován, takže ta oběť a potom ten, kdo je ten agresor. Ten šikanista, nebo jak se mu řekne? Asi.
2: Agresor.
1: Takže takový ten základ toho, kdo je šikanován. Protože já mám pocit, že to jsou lidé s brýličkami, jako fyzicky takový slabší, jako je, že na vidě takový, že do nich boukneš a odletí. Jaký je jejich profil?
2: Většinou to tak je. Jsou to vlastně osoby, které se nějak odlišují od ostatních. Ať už třeba je to u dětí, jsou jiní svým chováním, nebo jak říkáš, vzhledem, třeba mají brýle, nebo nějak postavově vlastně vynikají. Nebo to je třeba ti, co mají výborný prospěch. A nebo nějaké sociální postavení. Tak tihle jsou nejčastěji obětmi šikany.
1: To je ale zajímavé, ten prospěch, to mi teda vůbec nepadlo. Takový ti hujeři, jo? Jak to známe. Proč zrovna oni?
2: Protože se vymykají. Vlastně jsou
1: jako tím, že má jedničky, tak je jako špatný je v očích těch třeba pětkařů nebo nějakých jako horších.
2: No, ti agresoři, ti šikanátoři si ho vyhlednou jako vlastně ten nejslabší kus.
1: Mm-hmm. Oni pravděpodobně cítí, že se nedokáže bránit a vyzkouší to poprvé, po druhé, vidí, že to je pravda, že ten člověk prostě s tím dál nepracuje a nechá si to líbit a ta agrese předpokládá, že potom jako stupňuje.
2: Ano, on vlastně zkouší, kam až může zajít a stupňuje se to.
1: Tak, pojďme se podívat ale na profil teda toho agresora. Co to je za člověka?
2: Agresor většinou jedná z pocitu méněcenosti a kompenzuje si něco, co mu doma chybí. Třeba u dítěte je to, že mu chybí třeba pocit bezpečí, uznání nebo něco po emoční stránce mu něco chybí. Nemyslím tím něco třeba, že by mu chybělo něco materiálního, ale spíše opravdu od těch rodičů. Takže on si tu svoji frustraci vybíjí vlastně na tom slabším jedinci.
1: Myslíš si, že to jsou vlastně dva úplně rozdílné typy povah, že se nějakým způsobem jakoby přitahují, protože kolem nich je spoustu takových jakoby neutrálních lidí, kteří nejsou ani slabí, ani silní, relativně nic neřeší, nevnímají to a pak jsou právě ten slabý a silný a mám pocit, že oni se jako přitáhnou jako magnety, až to prostě do sebe zapadne, začne nějaká ta mašinérie kolem toho jejich chování a potom se to teda většinou nějakým způsobem řeší, když už dojde do nějakého konce nebo vážného nějakého problému.
2: No jo, jsou to vlastně úplně dva protipóly, které se vlastně takhle přitáhnou. A řeší se to, to řešení je většinou složité, protože je to často bagatelizováno, ta šikana. Hodně lidí to zaměňuje s takovým popichováním, pošťuchováním, ale to je dětská hra, kde jsou ty síly vyvážené, kdežto u té šikany je to jednostranné, nátlakové, dlouhodobé. A je určitě, čím dříve se to začne řešit, tak tím menší škody ta šikana napáchá.
1: Za chvíli se podíváme na to, jak vlastně rozpoznat šikanu u toho člověka, který je šikanován a přijde domů a rodiče třeba by měli chytit nějaké první náznaky. Tak zůstaňte s námi.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Veronika Šamů, mým dnešním hostem Mašinérie. Veron, my jsme si slíbili, že vlastně probereme, jak to poznat, že je člověk v mém okolí šikanován, protože on většinou nevíde s tím jakoby na povrch, na světlo, nepochlubí se, nevyhledává pomoc, má strach, takže to okolí by mělo být vnímavější a pokud se nám něco nezdá, nebo jak to poznat vůbec?
2: Prvně bych řekla, že vlastně šikana se opakuje a je záměrná na tu oběť. A když to vezmeme na tu dětskou šikanu, tak je to třeba, že nechce chodit do školy.
1: Já jsem taky nechtěl chodit do školy a šikanovaný se nebyl.
2: No jako takhle to myslím, že třeba to dítě rádo chodilo do školy, ale teďkom je změna.
1: Jo, takže tam je nějaký zlom.
2: Změna třeba toho chování, nechce chodit do školy, stěžuje si na bolesti břicha, že je mu špatně.
1: Ale my jsme dělali, že jsme vzali teploměr a do čaje třeba.
2: Ale
1: říkám, to jako se šikanou, ale pokud někdo se poradí, tak to nebylo špatné vůbec.
2: To jsou rady nad zlato. A třeba nemá kamarády, on se izoluje. Teďkom tráví třeba ty přestávky sám někde na boku, nebo doma, nechce chodit ven, teďkom zhorší se mu prospěch. Třeba. To jsou takové ty základní, kdy si všimnou, že to dítě nějak změnilo vlastně své chování a zajímat se o to, proč vlastně, jestli se něco neděje.
1: Tam bych to možná rozdělil do dvou takových jakoby rovin. Jedno jsou spolužáci, kteří jsou s ním vlastně dopoledne, půlku dne s ním tráví, někde ve třídě, ve škole, a pak je rodina, rodiče. A každý si myslím, že to vnímá ale trošku jinak. Jo, ti spolužáci to asi vnímají trošku jinak a možná právě berou to, že to je legrace a vlastně se nic neděje. Ten rodič naopak zase nemá čas, chodí večer z práce domů, kolikrát nestačí ani úkoly udělat. Tak je otázka, jestli dokáže si to všimnout vůbec, jako, jo, než to začne opravdu jako hořet.
2: Záleží, jestli to dítě vlastně v někom tu oporu má, jestli to může někomu říct. A jak už jsem tady zmiňovala jednou, když se obrátí na tu krizovou linku, která je třeba zdarma, nebo může napsat i mě na e-mail, na WhatsApp, a já vlastně mu poradím, co dál. Budeme hledat ten zdroj, kde má tu podporu toho člověka, aby se na něho mohl obrátit. Může to být třeba třídní učitel, ale nemusí, může to být třeba trenér. Z fotbalu.
1: My to za chvíličku rozebereme vlastně, jak pomoci tomu šikanovanému, a samozřejmě na závěr Mašinérie potom řekneme veškeré kontakty, takže kdyby měl kdokoliv potřebu tě kontaktovat, poradit se, případně se objednat na terapii, tak rozhodně je vítaným.
0: Posloucháš Fresh Radio.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte polary.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord,
10: tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank Enensi a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Čekuj Fresh Radio CZ.
12: Fresh Radio.
13: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Ladíte Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Veronikou Šamu, terapeutkou, koučkou, krizovou interventkou. Veron, my jsme relativně hodně už probrali téma šikana, vlastně kde se s ní setkáme, jakou formou se dneska provádí, dá se říct, možná asi, ale neřekli jsme, jak to řešit. Ve chvíli, když poznám na svém okolí, na svém kamarádovi, spolužákovi, dítěti, pokud jsem rodič, že je něco špatně, tak jak to nastavit, aby to dobře dopadlo, abych zaprvé toho šikanovaného nevylekal, že vůbec jsem se o tom nějakým způsobem dozvěděl, nebo že se domnívám a tak dále. A samozřejmě hodinu nějaký záchranný kruh vytáhnu z toho problému. Co dělat?
2: Určitě tu šikanu neignorovat. I třeba posluchači, kteří nás poslouchají, ať na to nejsou sami, ani ty děti, ať opravdu vyhledají tu pomoc, tu podporu, ať vyhledají člověka, kterému důvěřujou a můžou se mu svěřit. Pokud to nejsou rodiče, třeba prarodiče, teta, další, zajít za třídním učitelem, pokud je to školní šikana, požádat ho o pomoc. Pokud stává se, že to nepomůže, učitel.
1: Spíš mě napadá, že ten samotný to odmítá, protože dovedu si představit, že za mnou jako za rodičem přijde nějaký jeho kamarád a řekne mi to, hele, strejdo, ten Martin má problémy, ho tam šikanujou a vlastně ten Martin to neví, ale že já už to vím. Jo, a teď jak ho jako dostat na tu svoji stranu trošku vytáhnu, prostě já jsem na tvojí straně, já ti chci pomoct. Jak to udělat dobře?
2: Říct mu to, vlastně pojďme to řešit. Já jsem na tvojí straně, pomůžu ti to vyřešit. Šikana je traumatizující pro tu oběť. Zanechává to opravdu hluboké šrámy na naší duši a můžeme se s těmi problémy potýkat celý život. Takže tu důvěru si získat toho dítěte, toho šikanovaného a řešit to.
1: Na druhou stranu, ale mám pocit teda z médií, pokud se tam nějaká šikana objeví, třeba na nějaké škole, takže ta škola to jako moc neřeší. Jo? Mám pocit, že je to pro ně ostuda, že se to vůbec objevilo na její škole, nechtějí o tom mluvit a že to jako trošku metou pod koberec. Tak je to dobré jako řešit to s tou školou, anebo se obrátit přímo na nějaké odborníky, OSPOD mi napadá třeba, nevím.
2: Určitě jako postupně řešit to prvně střídním učitelem, nepřeskočit je a třeba nejít hned na školní inspekci, ale řešit to s tou školou a vidět, jaký mají přístup. Setkala jsem se se školama, které jsou perfektní, dokážou tu šikanu zachytit hned v tom začátku a utnout ji. Ale jsou i školy, kdy paní učitelka řekne, to je prostě pošťuchování, i my jsme to zažívali. Jo,
1: třeba... To je takový ten alibismus, jo, že hele, já jsem to jako taky zažil, tak proč by toto dítě nemělo zažít, nebo přežil jsem to, přežije to taky, že?
2: Ano, to je to tak.
1: A není to chlap, jako se neporadí.
2: Jo, taky jsem si
1: dobře, si to představit úplně.
2: Ano, ale třeba i když ta škola si pozve rodiče toho šikanovaného dítěte a toho agresora, tak třeba i ti rodiče toho agresora to bagatelizují. Řeknou, no ježišmarja, aspoň vám udělá z kluka chlapa. Jako to je špatně, že? A když to prostě bagatelizuje třídní učitel, nedomluvíte se ani s ředitelem, tak potom nic jiného nezbývá, než jít výš na Českou školní inspekci a řešit to tam.
1: To se díváme pohledem vlastně rodiče nebo toho jakoby člověka z druhé strany. Za chviličku si probereme, pokud by ta oběť našla tou sílu s tím výjít ven, tak co právě ta oběť má dělat, aby to nepoškodilo a ještě více nesrazilo na kolena.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Ten konec té písničky byl takový úplně jako strašidelný, takový jako úvod do toho dalšího tématu. Veronika Šamu, mým dnešním hostem v Mašinérii, povídáme si o šikaně a jsme relativně jakoby na konci, byť je to strašně složité a obšírné téma, ale my jsme to vzali tak jako ve zkratce to nejdůležitější, co by mělo zaznít. Říkali jsme, co by mělo dělat okolí, pokud to zjistí, že je někdo šikanovaný, ale co by měl dělat sám ta oběť, co by měla dělat?
2: Ta oběť si je třeba, aby si našla nějakou osobu, které věří. Opravdu je třeba, aby to řešila a našla si toho nejbližšího člověka. Může to být učitel, ale nemusí to být ani třídní. Může mít třeba nějakého jiného oblíbeného učitele ve škole. Může to být i trenér, třeba chodí na nějaký kroužek. Máma, táta, babička, starší sourozenec, opravdu to může být kdokoliv.
1: Může třeba pomoci i kamarád, spolužák?
2: Určitě může. Když má k někomu důvěru a může mu pomoci, je to super, když si někoho najde.
1: Mm-hmm. Prosím, já jsem poslední dobou zaznamenal, že poměrně hodně dochází k případům, kdy žáci šikanují učitele.
2: Ano.
1: Což mi připadá ještě více absurdní, než když se šikanují mezi sebou.
2: Je to v poslední době je to na vzestupu, že vlastně žáci šikanují toho učitele.
1: Ale jak je to možné? Já když jsem chodil na základní školu, tak prostě učitele se s náma nemazlili. No měl místo ukazovátka měl kulečníkové tágo a no nás liskal tím po zádech, po prstech. Já bych si to nedovolil. Měli autoritu.
2: Kdysi to tak bylo, kdysi jsme dostávali přes záda, lítali houby, klíče, všechno lítalo, co mohlo, ale dneska už to nesmí. Učitelé to nesmí, jediné, co můžou, tak když vlastně se tak nevhodně ti žáci chovají, tak si můžou pozvat rodiče, nebo to potom třeba řešit s OSPODem, když to chování vlastně je nějaké už opravdu přesahující. No, oni vlastně ty děti, které šikanují toho učitele, tak toho učitele ignorují. Nebo po něm něco hážou dokonce, posmívají se mu. Je to taky hodně zatěžující, psychicky náročné pro toho učitele.
1: Já si vzpomínám na film Vratné lahve s panem Svirákem a on byl vlastně učitel, který potom šel do důchodu a na konci té jeho kariéry tam měl nějakého žáka, který vyloženě jako po něm jel a dokázal toho učitele odstranit tím, že šel potom do důchodu, protože to nedával prostě.
2: Ano, jo, to je přímo ten příklad.
1: Jo, to je jako strašné. Potom jsem viděl film, určitě jsem viděl taky Bastardi se to jmenovalo. Myslím, že byly dokonce 3 díly, tak to bylo úplně neuvěřitelné, co tam se dělo.
2: A tam je to vlastně přesně názorně ukázáno, ta šikana žák k učiteli.
1: Bohužel, ta šikana dochází někdy až do toho krajního řešení toho, té oběti a tím je sebevražda. Je to řešení? Není.
2: Není to řešení, ale děje se to. Setkávám se s tím ve své praxi, že jsou děti šikanované od 1. do 8. třídy, i když

0: tak jak jsme to my prožívali, my jsme neměli tak, podle mě takové problémy psychické. Já jsem někde četl, že snad 50% dětí má nějaký psychický problém. A teď nemusím jenom jako o šikaně.
1: Je to tak, ty psychické problémy jsou na vzestupu a je hodně faktorů, proč ty psychické problémy vzrůstají. Je to dobou, vysoké nároky, teďkom sociální sítě, srovnáváme se, že? Ten jezdí na Maledivy, ten
0: tak má schválně, co si myslíš, teď někde zase padlo, v zahraničí už to je docela běžné, že děti budou mít omezené sociální sítě třeba od 16 let.
1: Výborně, já jsem pro.
0: Já jsem taky Fresh Radio, tak zůstaňte s námi nedělní mašinéry. Fresh.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Buď fresh!
8: Fresh!
7: Fresh Radio
8: CZ!

0: Mašinérie.
1: Za chvíli je 19. hodina, to znamená, že dnešní Mašinérie pomalu, ale jistě dospěla do svého finále. Veronka byla mým dnešním hostem, Veronka Šamů, terapeutka, koučka, krizová interventka a bavili jsme se na téma šikana. Veron, jak bys to zhrnula do jedné, dvou vět?
2: Zhrnula bych to, že pokud chceme budovat zdravou společnost, je zásadní minimalizovat šikanu, protože ubližování, ponižování a zastrašování do zdravé společnosti nepatří. Nutné jednat včas, s respektem a bez bagatelizace.
1: To bylo jako dobrá tečka, hlavně včas, rozpoznat to, aby to mělo smysl.
2: Ano.
1: A pokud možno, tak nešikanovat. Hele, jestli tam jako darebáci někoho šikanují, to je ve škole, tak my si na vás posvítíme. Slibujeme.
2: Přesně tak.
1: Verenko, padl tady dotaz přes náš studio WhatsApp, kolik stojí tvé služby? Můžeme prozradit?
2: Ano, zatím je to 800 korun za hodinu, ale od 1.7. to bude 1000 korun za hodinu.
1: A tak to není tak moc zase, to jsem čekal, že terapeut bude dražší.
2: Někteří mají ty ceny výše, já zatím takhle zůstávám.
1: To je pěkné, za tisícovku se s tebou rád přijdu pokecat. Uložíš mi do nějakého křesílka nebo lehátka, tak jak to známe od třeba psychiatrů?
2: Do točícího křesílka.
1: Jo, a budeme si povídat, tak to je jako úžasné. No. Možná připomeneme, že od 1.7. budeš působit tady u nás v Ostravě, nebude to v Orlové. Řekneš adresu? Můžeme ano. Už prozradit?
2: Můžeme, je to přesně na Sýkorovém mostě, jak je zastávka.
1: Ta pěší zóna, jak je?
2: Ano, mm-hmm. Jak je pěší zóna, tak jsou to třetí dveře blíže k mostu po pravé straně, když se jde do centra.
1: Já tam občas chodím, tam jsou snad 3 nebo 4 pekařství za sebou.
2: Ano, je to kousek od pekařství.
1: Tak já tam vždycky ráno chodím pro snídani, tak si na tebe vzpomenu, že tam máš kousek od tamá ordinaci.
2: Budu mít na dveřích letáček, tak určitě to všichni.
1: Úžasné. Nadělou. Prosím tě, nějaká webová adresa, Facebook.
2: Webovky jsou www.nebuďvkrizi.cz dohromady a na Facebooku mě najdete jako Terapie Ostrava.
1: Zájem je obrovský, protože četli jsme tady i vzkazy vlastně už tvých současných klientů, kdy pomáháš buď jim samotným, nebo jejich dětem a je vidět, že je úsměv, tak, nebo úsměv taky, ale také úspěch. Tebe to strašně potěšilo, bylo to na tebe vidět, že opravdu až ta slzička pomalu byla v oku. Rozhodně ti přeji, ať se daří i nadále, ať se daří řešit tyhle ty problémy, pokud možno s úsměvem a těm lidem dokážeš pomoci a relativně rychle to odezní. Jak dlouho vlastně trvá, než se ten člověk dostane trošičku jako do pohody?
2: U každého to je individuální.
1: Někomu, zhruba.
2: Někomu to trvá měsíce, někomu i roky, ale tak kolem 10 sezení a mělo by to být. Už jako měli bychom to mít pod palcem.
1: Super. My jsme se dohodli, že ty jsi studnice těchto z těch zajímavých témat, co se týče lidské povahy a duše, takže rozhodně to není naposledy, když jsi tady u mě Mašinérii a třeba potom po prázdninách, po přestávce vymyslíme další téma, které by mohlo zajímat a rozhodně se o něm pobavíme. Díky moc za návštěvu.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: A vy se mějte krásně a zase příští neděli po 17. hodině tady u nás na Freši. Do té doby kolama dolů a mějte se super.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Freshradio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polákovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Víkend na chatě. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: TechTok.
10: TechTok.
9: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
11: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: posloucháš Fresh Radio.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
0: TechTalk.
2: TechTalk.
0: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: TechTalk.
3: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
12: Radar.

ukážeš kung fu pandu. Panda musel tvůj kluk spíš panta, on nemá begy svegha, spíš mu to planda. Landa a kdokoliv jiný, když ho vidí hned ví, že s ním není sranda. Ty víš moc dobře, že si víc než dobře a já vím moc dobře, že si víc než on. Na chuji bobře, jak barmanky v kobře máš sex appeal. Lasy ti nasypu do drinku celá

0: Přejeme příjemný večer, i když se nám to tady venku před studiem trošku rozbouřilo. Je tady Radar, po dvou týdnech jsme zpátky a teď ty dva týdny uběhly aspoň pro mě extrémně rychle, že jsme luskli prstem a jsme tu zas.
1: Ano, dobrý večer, Hlavku Staráš Smith u mikrofonu a dnes opět jsme připraveni vám nabídnout to nejlepší ze světa rapu za poslední dva týdny. Máme tady dvě alba, které se na nás usmály a jsou venku, a to je Casanova a Smack. To si samozřejmě proberem.
0: Máme tu nějaké nové singly, nějaké novinky, takže toho bude docela dost. Dali jsme vám potom i do Instagramu, do příběhu, takový boxík, kde nám můžete i psát. Dal jsem to i na Instagram Fresh Radio, i k nám na Radar, takže kdekoliv jste, tak se určitě zeptejte na cokoliv, co se týče rapu, nás přímo, nebo já nevím, můžeme vám i poradit třeba, pokud máte nějaké trápení a tak dále.
1: Ano, kdysi jsme měli vlastní poradnu v jednom rádiu vlastně a bylo to v celém Moravskoslezském kraji vlastně velmi populární, pomohli jsme hodně lidem, takže pokud vás něco trápí, tak nebojte svěřit.
0: Ano, můžete nám i napsat, co třeba teď rádi posloucháte z rapu, ať už českého, zahraničního, a my si rádi rozšíříme obzory, aby jsme mohli zahrát něco nového.
1: To by mě zajímalo, co teďka lidi jako poslouchají nejvíc, protože teď se mi zdá, že je to takové nějaké taková jako všeho chuť a moc vlastně nevím, co teďka jako letí v podstatě. Protože když se podíváme na top 50, je tam spousta starých tracků.
0: Je to pravda a třeba je hodně interpretů, o kterých prostě zatím ještě nevíme a příště bychom je mohli třeba zahrát. Nebo pokud vy třeba rapujete, tak nám taky můžete poslat svůj track.
1: Jo.
0: To jsme už dlouho nevyhlásili, ale pořád to platí. Já dnes ale začnu trošku smutnou zprávou, která je docela čerstvá. Pokud jste to ještě nestihli někde přečíst, i když to není rapper a často s nimi spolupracoval, byl to i producent, tak bohužel dnes nás zasáhla zpráva, která mě i trošku jakože tak trošku píchla u srdce, protože zpěvák a skladatel a producent Oliver Tree zemřel při autonehodě, byla to nehoda vrtulníku v Rio de Janeiro ve věku 32 let a mě to teda celkem šokovalo, protože měl v červenci vystoupit v Praze, uvažoval jsem, že půjdu, teď už ho nikdy neuvidím.
1: No, je to smutné, no tam vždycky takové zvláštní, že často v tom jsou ty vrtulníky, že spousta vlastně lidí.
0: To není úplně bezpečné, že?
1: No, že vlastně ten vrtulník a vidíme to jako často.
0: Kobe Bryant třeba zemřel stejně.
1: Jo, vlastně Kellner vlastně taky je to samé. Takže těch lidí, kteří jako zahynuli takhle v tom vrtulníku, je jako strašná spousta. No.
0: Takže dávajte pozor, já bráním všem posluchačům, pokud to není nutné, tak lítejte něčím jiným než vrtulníkem, protože to pak nedopadá dobře. A my si Olivera připomeneme jeho asi nejznámějším songem, který teda asi znáte z remixové verze, ale původní verze se jmenovala Jerk. A tady je. A odpočívej v pokoji. A myslím si, že všichni bychom si měli připomenout jeho hudbu, byl to takový hodně výstřední člověk, ale mě to na něm bavilo, protože se nebál vypadat divně, nebál se překročit nějaké hranice, co lidi očekávali a takové lidi vždycky na světě potřebujeme.
1: Je to tak pěkně řečeno.
0: Takže tady je River Tree.

0: Takže teď jsme stále v radaru a tohle bylo trošku něco britského, ale inspirované Afrobeats, Can't Say No, Kate Rap a Young Ads. A my se teď podíváme na novou skladbu od Izomandiase, který začíná být trošku aktivní, jeho předchozí pokusy po takovém návratu po pauze nebyly úplně nejlepší. Mm. Ale tady tohle je aspoň takový směr, že už se vrací trošku do formy, protože má nový track, který se jmenuje Milujou mě nenávidět.
1: Ano. Co se týče těch předchozích tracků, tak to nebylo úspěšně v rámci nějakého hudebního kritictva, když to takhle řeknu.
0: Ale v rámci čísel to mu to jako hodně vystřelilo, takže jsem si říkal, že už se třeba nikdy nebude snažit, protože budeme se dneska bavit o jednom albu, které od interpreta, který přesně takhle funguje. Ale Izo ukázal, že v něm ještě něco je. Neříkám, že to je nejlepší song, co kdy udělal, ale aspoň tam do něho dal nějakou energii a i klip byl velmi povedený. Nevím, jestli ho už viděl.
1: Viděl jsem, slyšel jsem, pouštěl jsem si to na televizi. A je to taková zajímavá zvláštnost, když Izovi vyjde vlastně track, klip, tak jsem takový jako plný očekávání a jsem zvědavý, jak to bude znít, jak to pojme, jestli to už bude takový jako nový Izo, a nebo to bude spíš takové jako ty první dva tracky, které za moc nestály, takže to na mě funguje tak, ten Izo, že jsem vždycky takový jako na jehličkách, jaké to bude. A
0: je to pravda, pak měli jsme ještě ten track Podívej mama, který sice už měl nějaké téma, ale to zpracování nebylo zase úplně skvělé.
1: To se taky nepovedlo. Jako tohle je zatím nejlepší track, který mu vyšel letos, určitě. Co se týče klipu, velmi podvedený. Mi se hlavně líbil ten začátek. Je to vlastně na stejném místě, myslím, jako Spalovač mrtvol.
0: Jo, tam je to i v takovém stejném stylu natočené. Že tam
1: A ten začátek, když on začal, tak to byla nejlepší část celého tracku. A já jsem doufal, že takhle to bude vlastně celý track. A dokážu si to představit, že by to takhle bylo. Vlastně ten úvod, černobílý, a že by tam, že by to celé i ten klip byl v takovém stylu.
0: Že by to byl Spalovač mrtvol vlastně slizem,
1: no, ale tak rapoval jako tak pomalu, tak ten beat byl takový takové jako kdyby intro, ale kdyby to tak bylo celou dobu, tak by to bylo strašně zajímavé a hodně by se mi to líbilo, a takhle to vlastně najelo zase do toho klasického Izo stylu. A kde to zase nebylo nic jako vlastně extra v podstatě, bylo to lepší než ty tracky předtím, ale jako dobré, už tam jsou teda náznaky, že by to mohlo být na dobré cestě, tak
0: kdyby
1: uvidíme.
0: Přišel s tímhle jako první po té pauze, tak neřeknu asi ani půl slova, tak tady si to pustíme, ať posoudíte sami, je to Izomandias, Milujou mě nenávidět.
1: Jsme Radar.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípla. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně. To už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měla, když by ti zdechla. To je češství.
1: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar.

0: v radaru na Fresh Radio další taková trošku britská věc, Trey a Fred Again, track nazvaný Did It Again. A
1: líbil se mi beat, musím říct.
0: Jo, teda. Tak Fred Again je docela dobrý producent, nebo abych řekl, až velmi dobrý, takže tady se opět vyhrál. A my nemůžeme nezmínit v dnešním vysílání událost, která začala hýbat celým světem, vlastně před pár dny začala, a zároveň vstupuje i hodně do hudební scény, a to je mistrovství světa v Kopané.
1: To jsi řekl úplně hezky, jak někdo, kdo sleduje Kopanu každý den. Ano, je tady Mundial World Cup mistrovství světa 2026 a v Mexiku, Kanadě a Americe tyto tři země tento mundial hostí. No a samozřejmě s tím přichází i hudba, oficiální playlist a umělci, kteří se na tom podílí.
0: Ano, v minulosti už vzniklo, bylo hodně tracků, které se stály už legendárními, třeba Shakira, Waka Waka, Shakira, Hips Don't Lie, Shakira, La La La.
1: Shakira je snad na každém prostě mistrovství světa.
0: To tam musí být vždycky. Klasika. A i letos tam má skladbu s Burna Boyem, která je asi taková nejslabší z těch fotbalových, co měla. Myslím si, že tohle takové tak dlouho trvání mít nebude, ale možná se pletu.
1: Já jsem viděl úvod vlastně toho šampionátu, mexický úvod, protože každá země měla svůj ceremoniál a tam právě Shakira vystupovala a byl jsem si, nebyl jistý, jestli ona vlastně vůbec, ale nakonec jsem přišel na to, že to...
0: No Shakira je nějak 47, no, 8, no. A vypadá pořád stejně.
1: Vypadá dobře.
0: Právě. Jako respekt, asi nechodí na pivka po práci, že?
1: Myslíš, že ne?
0: No, typuju, že ne, ale je tam jako vždycky i hodně rapperů, nebo ne vždycky, ale v posledních třeba dvou World Cupech se tam objevili a já jsem se díval na to oficiální album a kdo se tam objevil, je tam Future, jeho track jsme vlastně i minule hráli, ten vyšel dřív.
1: Teďka byl hodně kritizovaný, teda on vystupoval v Americe na zahájení a na internetu údajně koluje jako názory, že se to lidem vlastně vůbec nelíbilo. No,
0: oni lidi, co ho neposlouchají, tak to pro ně může být trošku nezvyk jako takového slyšet. Takže to trošku chápu, protože on se dostal podle mě takhle před publikum, před které by se jinak nedostal. Takže já si myslím, že to je tím. Je tam i 21 Savage s French Montanou. Nevím, jestli ti tam vystoupili na tom openingu, protože by mě zajímalo, jak by reagovali na 21 Savage. Potom je tam Stormzy, takže je tam každá země trošku přispěla, takže i Británie. Je tam potom Shaggy, nevím, jestli ten je úplně rapper, ale objevil se tam. Je tam potom i taková zajímavá spolupráce Goals, kde Lisa, Anita a Rema, což je zase taková multikulturní věc, protože je to Jižní Korea, Kolumbie a Jižní Afrika na jednom tracku. A to se mi zase líbí, i když ty tracky ne vždycky jsou úplně jak skvěle, tak, že to dokáže spojit takové interprety, kteří by dohromady asi jinak nic neudělali.
1: No, souhlasím. Co je teda změna oproti minulému šampionátu, je, že tentokrát se v oficiálním albu objevil i I Show Speed s písmickou Champions.
0: Ano, I Show Speed je jako sice i rapuje, je to ale hlavně známý jako streamer a je to velký fanoušek fotbalu, takže vždycky je do toho nadšený. A
1: potkal se tam dokonce s Travisem Scottem na zápasu Brazílie, takže se tam zdravili. Potkal se tam i s prezidentem vlastně FIFA, se Zlatanem Ibrahimovičem, s Thierrym Henrym, takže znají ho už vlastně úplně všichni v podstatě.
0: Jo, on jako reálně je skoro stejně známý jako oni, takže docela šílené. A už v roce 22, jak předchozím mistrovství, tak nahrál track, který jsme jmenoval World Cup. Já vždycky, když teď slyším prostě něco o tom World Cupu, tak si ten track první vybavím, protože tam byl refrén, kde prostě jenom zpíval World Cup. Takže i když to nebyl oficiální track, tak myslím, že se hodně lidem vryl do paměti. Ale na letošním šampionátu už se dostal i na oficiální album s trackem Champions. Viděl jsem klip, slyšel jsem to a je to takový prostě track, který je prostě ideální na fotbalové mistrovství.
1: Já jako souhlasím, že protože jako interpreti jako takový, kteří dělají třeba na tomhle albu nebo dávají nějaké tracky, tak nejsou to takový fanoušci fotbalu, jak ten Speed. A on to podle mě dokáže nějakým způsobem vyjádřit. A teď nám tu hraje nějaká píseň. Se to tady, nám se to tady samo spustilo. Uh-huh. Máme tady neposlušnou elektroniku.
0: Ale víš, co je zajímavé? Já vůbec nevidím, odkud hraje, protože nehraje ode mě z počítače a ani z našeho studiového počítače.
1: Uh-huh.
0: Takže to je...
1: Tady taky nehraje.
0: Nevím, bylo to nějaký záhadný vetřelec, už jsme ho zahnali, byl tady duch.
1: Ano.
0: Ale pustíme si to, jako já vždycky, když si představím fotbalovou hymnu, tak tam musí být pišťaly, musí tam lidi skandovat a tam všechno je, takže
1: jo. Já jsem jenom chtěl říct, že Aleš už je takový fanoušek toho fotbalu, že se to promítne i do toho tracku, i do toho videoklipu, protože ten videoklip opravdu vypadá jak videoklip k World Cupu, což samozřejmě by tak mělo být, ale často tokrát tak není. Prostě, no, takže.
0: Mě jenom napadlo, no je tam 26 skladem na tom soundtracku, že škoda, že třeba každá země, která se účastní, tak nemusela poslat nějaký song.
1: To bych tam musel být 48 letos.
0: No, že bych tam bylo více. A právě koho by tam třeba poslalo Česko? Třeba
1: je to
0: tam,
1: Sunge. Je to Sunge. Fotbalisti.
0: A nebo Rohonyho.
1: No, ježiš, ano, to by byla vlna nevola, už bych to viděl, ty komentáře na adresu Rohonyho. Prostě,
0: já myslím, že tady to Rohony už trpěl dost, co se týče nějakých věcí, co se lidi proti němu zbouřili.
1: Ale asi jo, tak jako fušuje i do toho popu vlastně, má velkou spojitost s fotbalem, takže jako dokáže si to asi představit, no, že by něco takového udělal. Jako hymny budou, že jo, připomíme si Letnou, takže jako není to vůbec špatný nápad. No.
0: Uvidíme, třeba ještě vydá něco neoficiálně.
1: Nebo 2-1-3
0: To si taky mi představí, nebo jako má 2-1-3 s Rohonym by to mohli udělat dohromady, nevím, jestli 5-8G by se k tomu chtěli přidat, podle mě ne, ale taky by to šlo, no. No nic, dáme si iShow Speed a jeho Champions.
1: Příjemný poslech předě radar. Let's play football.

posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar, zachytíme vše ze světa rapu.

0: Bič Radar.
1: Radar Fresh Radio. My jsme v jednom z předchozích vstupů zmiňovali, že někteří interpreti jedou prostě ze setrvačnosti, že jim je jedno, co vydají, hlavně, aby jim to nazbíralo čísla. A existuje v Česku jeden interpret, který je docela stělesněním tohoto popisu, a to je Casanova Bulhar, který nás opět obšťastnil novým albem s názvem Matisse Supreme.
2: Ano, vyšlo to v pondělí, minulé pondělí teda, a má to 13 skladeb, je to 28-minutová stopáž. A co se týče hostů, je tam vlastně jenom ICL, jinak tam je čistě jenom Casanova Bulhar.
1: Ano, a já u Bulhara vždycky si říkám, nečekám od toho nic, ale mám takové smítko naděje, ano, že se třeba zkusil něco nového, což naposledy udělal s albem ten Blake Trap 2, což bylo spíš EPčko, kde udělal takovou tu taneční diskotéku, což nebylo nic uměleckého, ale sedlo mu to, bylo to zábavné. A od té doby to s ním jde dál a dál z kopce.
2: Je to tak? No, já to mám podobně jako u Izomandy, i když u toho Casanovy to očekávání už není takové. Spíš si říkám, jakože za tu dobu prostě co vydává ty tracky, nebo ty alba, které čelí té kritice, tak jako vlastně to nezměnilo, že opakuje pořád ty stejné chyby do kolečka. Pořád je to jenom o tom, jaký má prostě drip, že se úplně nejlépe prostě obléká ze všech, že má strašně hodně peněz a je to prostě unavující, už to nechceme poslouchat.
1: Je to tak?
2: Už to nezajímá fakt.
1: Prostě. Já jsem byl dokonce trošku i takový nakoupený, protože já jsem si jako první přehrál track Táta koupil Malbora, což je jediný track, který má jiné téma, je trošku jeho dětství. Trošku tam je i takový, jako nevím, připadám, trošku tam cítím takové ty záblesky takového toho staršího Bulhara. Ale pak jsme se zase vrátili k tomu stejnému, co předtím.
2: Přesně tak, taky. Jak slyšel jsem CCTV, což je první track, pak jsem šel na druhý, to je track Tata koupil Marboa, tam jsem si říkal, jo, to není špatné a to je něco, co bych od toho chtěl, je tam příběh, on tam vlastně vysvětluje to, jaké byly poměry v jeho rodině, a kam jeli na dovolenou, jak tam jeli, jaké to bylo a tak podobně, a to je něco, co jsem si říkal, jo, to je super prostě. Sice v refrénu teda zpívá a ten zpěv je jako fakt od Bulhara žalostný, jako čistě žalostný, to prostě není dobré, ale to se prostě dá odpustit, pokud to má nějakým způsobem nějakou výpovědní hodnotu, což tady tohle mělo. A potom druhý nejlepší track je Fake Gold Chain, což je track z roku 2013. A jako, je to jediný interpret, který v roce 2013 repoval lépe než v roce 2026, což je jako šílenost.
1: Je to škoda, protože on jako nečekám od Bulhara, že se z něho stane nějaký úplně super technický lirický rapper, jako ty texty vždycky budou asi spíš takové, jakože prostě nebudou hluboké nebo něco takového, to ani to jako asi by se si od něho úplně neuměl představit, ale kdysi to bylo aspoň vtipné, měl tam takové zajímavé obraty, jo, jo. Bylo to prostě, i když tam třeba říkal to samé, co teď, tak to dokázal říct nějak originálně, a teď je to jako vyloženě jenom, že řekne mám svek a to je všechno, že?
2: Jo, já si myslím totiž, že tam je problém v tom, že Casanova není umělec a není to ten člověk, co tu hudbu fakt prostě miluje a mají rád. A tak se do toho neponořuje, jak kdyby. On to bere jako nějakou, podle mě, povinnost, že to album jako musí udělat.
1: Že musí vydat každý rok jedno, což aby, podle mě je ta chyba.
2: Aby byl nějak jako relevantní, aby prostě dal mu ty poslechy jako stoupaly, tak to má takhle nastavené, že to prostě udělat musí. Ale chybí mi tam taková nějaká láska k té hudbě, což jde právě slyšet ze začátku toho, že už podle mě nějak jako vyhořel, jak kdyby.
1: No jasně, ono i to

0: je to takové zvláštní, no, no když si, my už ty alba hlavně, on vydává každý rok nové, vždycky ho vydá na oznámení, že vyjde třeba den potom, a my už to úplně splývá do sebe, kolik je vlastně vydal, že ono to jakože fakt seká na běžícím páse, a já jsem si říkal, to minulé album bylo trošku jakože třeba o pár procent lepší mu to album, kde měl vlastně Sergeje na featu.
1: To bylo 2020.
0: No, no, právě, a pak jsem si říkal, ale on už mezi tím vydal vlastně další dvě alba, no, na které jsem úplně zapomněl.
1: Jo, on vydal, já to tady mám, on vydal vlastně Dripolar, tam to začalo jít z kopce, ale... Jo,
0: na Dripolaru ještě bylo pár dobrých tracků, tam byl Hallelujah s Izem a tak.
1: Ale to už to se mi jako nelíbilo, a pak byl Flexible, pak byl Swag Side Story, pak byl Cashflow, a teď je Maty Sapy. Takže každý rok vlastně vydává album. Opravdu každý rok, už od roku 2018.
0: No. A já vím, že hodně lidí považovalo jako první úpadek album Romeo, které bylo takové jakože hodně zpívané. Ale když se na to dívám zpětně, tak tam aspoň Bulhar zkoušel něco nového. Pár tracků z toho prostě si pustím, nebo neříkám, že poslouchám jak pravidelně, ale třeba jednou za pár měsíců si vzpomenu a třeba si jeden, dva pustím. Ale z těch alb, co vyšly potom, tak já už si jako stěží vyjmenuji jeden track, který tam vyšel.
1: No, no. Jako nejlepší z toho alba je jednoznačně Patrick ICL. Mm-hmm. Tam, když se to srovná, tak to je jasně vidět prostě, že je o úroveň někde jinde. A jako je to škoda, no. Jako já si myslím, že prostě Casanova už nemá moc co nabídnout. No.
0: Je tak, a pokud neudělal nějaký prostě přerod, nebo prostě neudělal něco, já si umím představit klidně, ať nechá stejné texty, a kdyby zkusil něco experimentálního, co se týče těch beatů, jednou mu to vyšlo, hodně lidí to třeba nemělo rádo, protože to bylo takové diskotékové, ale nevím, mi to prostě k němu sedí, že jo, je prostě takový kolotočář a není to jako nic špatného, jo? Že prostě dělá takové ty tanečky party věci, a kdy pak to jako trošku zkoušel recyklovat na těch dalších albech, to už bylo takové trošku, když si třikrát ohřeješ tu stejnou čínskou polévku, ale zase by mohl zkusit něco nového, co se týče třeba těch beatů, udělat tam, já nevím, v tomhle. A už by to bylo aspoň zajímavější v tomhle, jo? Že jo, vlastně jo. Takhle je to úplně to samé pořád dokola.
1: Je to trošku nějaké takové jako různorodé, trošku třeba ať experimentuje, no, ať se pustí do něčeho takového neznámého a třeba tam znovu objeví takovou tu vášeň pro to, že ho to zase bude bavit, protože cítím z toho, že to je taková jako no, odfajfnutí a jedeme.
0: Mám album, vlastně. První den to je vysoko na Spotify. Jo.
1: On právě sdílel, že...
0: Vlastně měl skoro v celou top desítku. No. Ehu Farnu nedokázal porazit.
1: Jo, že měl fakt jako top 10 prostě a hned jako den potom, jo, ale já už jsem se díval zase za dva dny a už to šlo prostě dolů a teďka není ani v top 20 vlastně, jo, což jako je velmi rychlý propad a tam jde vidět, že to vlastně lidi poslouchali jenom, když to vyšlo a teďka už si to jako nepouštějí, jo, protože no, to říkám, ani v top 20 to není, jo, je to už to není ani v top 30. A je to 37. Jo, už to CCTV, což bylo druhé vlastně den po tom vydání a teď už to klesá.
0: Mě trošku napadá,
1: když... 150, už není nic jiného.
0: Když se mě to trošku připadá, když to srovnám, tak je Bulhar takový český Drake, protože ten je úplně to samé. Že prostě taky měl čísla první týden. Teď to upadá, měl jako dobře, Drake má třeba 2-3 tracky, co se drží, ale vydal 3 alba, jo, takže najev jeden den, takže je to hodně podobné, jako vidím tam tu analogii.
1: No, je to škoda. Uvidíme, no, s čím přijde. Vlastně jeho kolega Labelo, ten už úplně skončil. No,
0: a ICL je jediný, kdo se drží a teď že dokonce bude otcem, no. Takže ten jako je takový vlastně poslední Mohikán z tu Elboys, který se drží.
1: Jo, a on to má tak rád, jak kdyby. To, no. Že jde vidět, že to prostě, že ho to baví.
0: No nic, dáme si ten track, který jsme vyzdvihli, že je jeden z těch jediných dobrých vlastně na tom albu. Táta koupil Marlbora.
1: Příjemný poslech z Radara.

0: jsem sick, jak kdybych měl AIDS. Musím na výslech, udal můj mikrofon.
1: Na majku forever, ta flow hoří jak cedr. Cítím se jak Hollywood, když plavu v akapele. Kapela snů, ta kruje boží, ty věty kapou od mikrofonu. Odlítávají jeskry v ruce, že

0: Radar.
1: V radaru na Fresh Radio tohle byl James Cole Idea, track nazvaný Zvíře. Četl jsem, že to je track, vlastně vyšel k tomu teď i klip, který se nevešel na alba Done a Well Done, které vyšly loni, ale přišla jim škoda ho nevydat, tak ho takhle poslali ven zvlášť.
2: Jo, jo, je to fajn, že to nezůstalo někde v šuplíku, ale myslím si, že to najde své posluchače pravidelné.
1: Jako já za mě je to prostě ona tahle dvojka, kterou bych ještě před pár lety úplně netypoval, že bude fungovat dobře, tak už si je neumím bez sebe představit a prostě jim to hraje a jsem zvědavý, s tím ještě přijdou.
2: Jo, souhlasím.
1: Já bych připomenul, že nám můžete pořád psát i na náš Instagram, nejlépe si najít náš příběh nebo nám napsat třeba i do zprávy, kde máme takové okénko na dotazy, můžete nám tam napsat třeba, co posloucháte, na něco se zeptat, doporučit nějaké interprety. Máme tam jeden dotaz zatím jenom, ale ten se ptá, jestli zahrajeme něco z německé scény. A je pravda, že z německé scény tam jsme toho nikdy moc nezahrnuli, že jsme ji neúplně ignorovali, ale jako taky úplně pravidelně nedáváme prostor.
2: Přitom hodně lidí z Česka, co vím, tak poslouchá německou scénu.
1: Je to pravda, hodně i českých interpretů je tu německou scénu inspirováno, takže bereme to jako takový náš úkol pro příští vysílání, něco z té německé scény zařadit, trošku to projít, takže určitě to budeme mít na paměti. Celkově mohli bychom zahrnout i více zemí, protože tam se...
2: To je pravda. Já vím, že jednou jsme dělali takové jako mezinárodní vysílání a dávali jsme tracky z různých zemí, ale myslím si, že bychom to zase mohli trošičku okořenit a přidat něco třeba...
1: Mohli by... Já mám takový nápad.
2: Ze Slovinska nebo...
1: Jak dlouho trvá ten World Cup? Kolik ještě vysílání bude do jeho konce?
2: Řekl bych, že ještě dva, že to končí nějak v červenci až ten měsíc to potrvá, takže ještě dvě vysílání si myslím, že bude.
1: No, takže za dvě vysílání, až bude končit, tak si připravíme vysílání velmi speciální, kde budeme mít track z každé země, která se zúčastnila.
2: To nestihne.
1: Myslíš?
2: 48 tracků.
1: No, tak třeba vezmeme třeba ty, co se umístili v první třicítce.
2: No, třeba ty, co postoupili ze skupiny. To je, myslím, 32 týmů, co postoupí, tak to můžeme dát. No? To by byla taková
1: takže
2: výzva.
1: Je to taková inspirace, takže hlavně si to musím zapsat a já bych to určitě připravil na asi první potom červencové vysílání.
2: Tam budeme hrát hodně teda podle mě Jižní Ameriku.
1: Tam je zrovna ta scéna docela bohatá, takže se těším. Je to dobré, protože nás to trošku dokopé, si otevřít trošku více obzory, rozšířit je a objevíme třeba něco nového, co nás bude bavit. Já jsem tady ale našel, ať si zahrajeme něco německého i dnes, tak takovou zajímavou věc, kterou teda tady mám ve složce, kterou hrajeme v Disco Rapido setech, které jsou trošku jinak žánrově, ale je to spojení takových dvou německých scén, protože jeden z nejznámějších českých, ne, ale německých rapperů, tak je Luciano, hodně i právě českých interpretů ho, o něm mluví jako o svém takové inspiraci. A ten vydal před nějakou dobou track Push It a ten byl zremixovaný německým dalším Němcem, který se mi říká Uberest, což je prostě trance a hard techno producent. A jako je to taková zajímavá kombinace, takže snad jako dnešní takový náznak německé scény vás to bude bavit.
2: No, tak já jsem taky zvědavý, já jsem to neslyšel, takže jsem takže plný očekávání, že se těším.
1: Takže tady to je.
2: Jsme Radar, příjemný poslech.

0: radaru na Fresh Radio. Tohle je Ludacris, legenda, o které jsme už dlouho nic neslyšeli. Společně s ním Glorilla, track nazvaný Real Hustle. A my máme teď období, neboli vstup, neboli čas, když se podíváme na další album, které v posledních dvou týdnech vyšlo. Tentokrát je to Smeg One a jeho album se stejným názvem Smeg One.
1: Ano, 11 skladeb, 37 minut, už tady na pohled, když si to srovnáme s Kasanovou Bulharem, který měl 13 skladeb a 28 minut, tak jde jasně poznat, že ty skladby jsou delší. A Smeg One to tentokrát pojal taky jako takové solo album, moc lidí si tam k sobě nezval na feety.
0: Je tam Brucey na tracku Warriors, který jsme slyšeli, ano, už předtím. Potom je tam track Sprosté slovo, které nemůžeme říct 8, kde má prostě hned několik legendárních britských rapperů. No a jediný český host je zrovna Parfem, tady ano, havířovský reprezentant.
1: Ano, což jako je zvláštní, že prostě Smeg One mu dal takhle prostor na albu, kde vlastně žádný jiný český interpret není a pozval si tam vlastně Parfema, co to velmi ono, dobří kamarádi. Takže je to asi taková jako projev kamarádství v podstatě. Nemyslím si, že by to byl jako projev toho, že by si Smeg myslel, že to je nějaký jako dobrý rapper, protože většina tracků, které Parfem vydal jako rapper, tak je to hrozné prostě. Ale musím říct, že tady na tomhle tracku Mizím z dohledu, to je asi jako jeho nejlepší část, takže...
0: Třeba šel do sebe a uvidíme, čím přijde potom. Jako ono to bylo, mě vždycky připadalo, když odbočíme k Parfémovi, že jsem si říkal, jako možná to bylo schválně, ale že jsem si říkal, jako, že jestli to fakt myslí vážně nebo ne, že to je takové, trošku si říkáš, že to zní ironicky, ale na druhou stranu pak z druhé větě to zní, že to myslí seriózně. Těžko říct, no, ale třeba se zlepšil, uvidíme, s tím přijde dál.
1: Že to jako nějak vážně nebral nikdy, že to je tak právě...
0: Takový side quest.
1: No, tak jako odlehčeně si tam něco, si tam něco zarepovali tak ze srandy a... Takže jako proč ne. Co se týče celkového dojmu z alba, slyšel jsem ho dokonce dvakrát a musím říct, že se mi líbí. Je to dobrý počin, je to určitě lepší průměr, líbí se mi track hned první, vlastně od Meet Sam Deal, kdy konečně je to MC, který umí používat storytelling, používá ho velmi dobře.
0: A to je vlastně track o tom, co mu bylo nabídnuto za díly, které odmítnul.
1: Ano, jeden ze zajímavých dílů je třeba na film Job, kde chtěli, kde měl jako hrát vlastně místo Inzamandiase, chtěli použít i jeho tracky, ale nakonec on nemohl, protože byl v Kalifornii, takže místo toho to vzal Inzamandias a
0: vyjadřuje, že je jako nakonec rád, že tam nebyl.
1: Ano, že se díval na hodnocení a že nic moc. Pak tam bylo spoustu nabídek v rámci nějakých politiků, že mohl udělat dis na politiky.
0: To už i předtím bylo v tracku Politici, kde to zmiňoval.
1: A taky měl být vlastně text ve filmu Banger, nebo track ve filmu Banger, ale to taky odmít, když se dozvěděl, že tam hraje Adam Mišík.
0: Jo, to jsem potom i četl, že to mělo být, Adam Mišík tam totiž má takový ten song o tom počurávání lidi, takže místo toho tam měl repovat Nikdo z vás, tedy by se mi Nikdo z vás, to je od Smeka, takže to nakonec nevyšlo. A prý jako to o tom počurávání mu napsal Sergej, takže...
1: Ano, jo.
0: Ale já myslím, že to mělo tohle tak za 20 vteřin.
1: Jo, taky si myslím. Jo, ale nakonec to vlastně dopadlo dobře.
0: Jako tam ten film je byl určitě lepší než Job, takže...
1: No, jako 100%. Jo, jinak tracky jako Warriors, to se mi taky líbí. Líbí se mi Beverly Hills.
0: K tomu vyšel i klip.
1: Ano.
0: Já doufám, nevím, jestli je AI, doufám, že ne, protože on je udělaný ve stylu GTA San Andreas a to se mi celkem líbilo.
1: Nepůsobí to tam tak jako úplně AI, že by to bylo něco hrozného. Wemby, taky dobrá píseň. A to jsou takové tracky, které bych jako vypíchnul, že se mi líbily více než ostatní. No. Ale celkově toho hodnotím fakt jako tak 7,5 z 10 až 8.
0: Je dobře, že aspoň někdo si drží prostě nějakou úroveň, protože Smeg, když vydal nějaký track, co se mi teda nelíbil úplně moc, tak to bylo jenom o tom, že třeba byl takový nudnější, ale nikdy jsem od něho neslyšel něco, co bylo vyloženě špatné.
1: Jo, jo. Já jsem to slyšel nedávno. To byl track Terapie, ten už jako hodně starý, kde ten příběh jako fascinující vlastně. A je to i o tom, že James Cole vlastně chodil s jeho mámou. A je to jako šílené, co tam říká, ale to je jako nejhorší track, co jsem kdy slyšel jako hudební od Smeka. Fakt jako to je tragické.
0: A tak to je už taky dost stará věc. My si dáme tedy track, který si taky zmiňoval, jmenuje se Wemby a tady je.
1: Příjemný poslech, jsme Radar.

0: Me bangy.
1: A všude padaj na zem bomby, děti osiřelí jako Bambi. Čekaj, až naplníme hrobky, chtěj, ať světovládnou kompis. Genocida, koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy. Lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou.

0: Radar Fresh Radio, tohle je Sausen, její nový track Wifi. A my se teď musíme trošku opravit ohledně toho, co jsme se bavili pár vstupů zpátky, protože jsme tam trošku probírali, kdo by mohl nahrát český song pro světové mistrovství ve fotbale.
1: Ano.
0: A úplně jsme opomněli, že takový song vlastně letos vznikl.
1: Ano.
0: Mhm. A je to song od Kellyna a Nobody Listna.
1: Jo, to je pravda, ano, ano, ono to nebylo přímo jako
0: není to oficiální,
1: o World
0: samozřejmě.
1: Cupu, takže jsem si to jako nespojil, ale samozřejmě ano, je to o českém hráči Ladislavu Krejčím, což je kapitán vlastně české fotbalové reprezentace. A Kellyn jako přišel s něčím takovým, což bych vlastně vůbec nečekal. A mě to samotného teda hodně překvapilo, protože od něho jsem si nic takového nedovedl představit a všeobecně tady ty tracky, jako jsou vlastně i nástupovky pro fightery a tracky vlastně o nějaké jako osobnosti věnované jí, jako jsme slyšeli třeba od Rytmuse Attila, Mavar od Izumandiase a od Sergeje Baba Yaga.
0: No, a i jako je pravda, že třeba u Sergeje a Iza, tak to jsou, jako bych se nemal říct, že to jsou jejich nejhorší tracky, co kdy vydali.
1: No, no, mi se to taky prostě nelíbí a je to takové vždycky ošemetné hodně. Ale tady prostě mě to nějakým způsobem bavilo, jakože to bylo takové odlehčené, bylo to takové, jak kdyby, nevím, jak to mám popsat, takové, dobře to tak jako plulo, dobře se to poslouchalo, příjemné, nebylo to nic takového jako agresivního, ale zároveň v tom byla cítit ta fotbalová tématika, hodilo se to k tomu mistrovství světa a jo, jako nebylo to špatné vlastně, no.
0: Mm-hmm. Tak my si to pustíme a aspoň vás ještě dostaneme do té fotbalové nálady. A jak už jsme se bavili, v červenci potom uděláme takový díl, kde si zahrajeme prostě top 30 nejúspěšnějších zemí a rapové songy z jejich, takže možná si tam dáme i tenhle track znova.
1: No, to by bylo hezké. To by bylo hezké. Jsme Radar.
2: První zápas proti takovýmu klubu, to je sensi myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil se mi se na všechno každému takový.

0: Jste stále nalezení na Fresh Radio, na našem pořadu Radar. A my, i když jsme teď v posledních dílech tomu nevěnovali tolik pozornosti, a zase stejně jako o interpretech z jiných zemí, je to věc, ke které jsme se měli trošku více vrátit, tak jsme se snažili vždycky dát prostor i interpretům, které byste asi jen tak v rádiu neslyšeli, a to i spoustě třeba menších začínajících interpretů z České republiky.
1: Ano, byli to interpreti, na které jsme dostali doporučení, kteří se nám třeba přihlásili sami, anebo které jsme našli na internetových stránkách, ať už třeba na Reelsech, Instagramu, na TikToku, nebo třeba na Facebooku, asi ještě ne, ale...
0: Ale na Reelsech je poslední dobou takový asi nejspolehlivější způsob, jak je najít, protože ti tam vždycky vyskočí a jako někdy se ti tam objeví i lidé, jako jsou třeba MC Fousek, nechci ho nějak moc disovat, ale kteří úplně nejsou ono. Ale občas se ti tam objeví i někdo velmi zajímavý, jako je i tady ostravský Čeng Dvorský.
1: Ano, Čeng Dvorský je producent z Ostravy, který je ještě hodně mladý, má 19 let a mě zaujal, už vlastně poprvé, když jsem viděl jeho video, jeho reels, ne jenom tou hudbou, ale i tanečníma kreacema, které...
0: Jo, ty jsou takové hodně, že tě zaujmou jako první. Mě zaujal i tím, že jsem poznal, že to natáčí v Porubě hlavní třídě, takže jsem si neříkal, a to je někdo odsud. A než jsem si pustil tu hudbu, tak já jsem si říkal, že to je nějaké děcko, co nahrálo nějaký rapový song, kde bude strašně se frdý a tak. Takže jsem na začátku si říkal, trošku jsem soudil knihu podle obalu, pak jsem si ale poslechl tu tvorbu a on je to jenom producent, takže nerepuje, dělá čistě instrumentální.
1: Já jsem
0: hudu.
1: Ale našel i tracky, kde repuje, ale primárně jako samozřejmě.
0: Je to hlavně, se profiluje jako producent a v 19 letech musím říct, že má obrovský talent, že jsem byl docela uchvácen a když jsem se díval i na jeho Instagram, tak tam píše, že v produkci je třeba jeho inspirace Kanye West, je to tam celkem slyšet v některých trecích.
1: Jo, hodně se zaměřuje teda na samply a mě to zaujalo na první dobrou, protože za prvé je to originální a že by se někdo propagoval jenom tím, že dělá vlastně instrumentální, je to vyloženě jako instrumentální rap, v podstatě instrumentální hip-hop, což jsem se nesetkal s takovým člověkem, jako že by vyloženě se zaměřoval na tohle. Většinou už to jsou interpreti, kteří dělají jako beaty, ty potom posílají reperům a potom to vznikne jako celek, ale tady to je čistě jako jenom instrumentální věc a záležitost. Vydal už dokonce dvě alba, jedno album je teda koláž a druhé album se jmenuje Fotky západu slunce, tam je velmi hezký cover, a který podle mě musel to dát strašný čas prostě to vytvořit. A takový jeho nejúspěšnější track, který má i nejvíce poslechu, je Michela De Angelo, ten si ale hrát nebudem, ten ale je taky velmi povedený. My si zahrajeme track Touha Ouha, kdy to vlastně vysamplovaná stará píseň a to je něco, co se mi líbí ještě víc, že někdo dělá přímo tohle, že vezme nějakou starou písničku a převede ji do takové jako moderní formy ještě do rapu, tak to se mi hodně líbí a má tam celkem, je to teda z toho alba Koláž, je tam celkem 14 tracků, dokonce tam je vysamplovaný i Super Crew.
0: A já si myslím, že i ten název je chytře zvolený, protože je to Koláž,
1: ano.
0: Poslepovaná z různých samplů a takže jako je tohle chytré, takže vidět, že nad tím přemýšlel a já vždycky rád vidím, že tam je promyšlené úplně všechno na tom releaseu, takže...
1: Já nevím, z jakého tracku to je vysemplované, já si to najdu, ale teď už to asi...
0: Nebo víš, to necháme si to do dalšího vstupu, třeba to někdo z posluchačů pozná.
1: Dobře.
0: A napíše nám, odkud to je, protože my
1: není
0: jsme to
1: nepoznali. Není to Daniel Landa, ale...
0: To jsme zjistili, že ne. Takže tady bude Touha Ouha od Čenga Dvorského a tím, že je tady z Ostravy, tak my ho budeme se snažit pozvat i do rádia.
1: Jo, určitě, rádi bychom ho tady viděli.
0: Takže tady to je. A já to pustím, úplně nebudu do toho mluvit, protože ať tam slyšíte ten sample, ano. A kdo to pozná, napište nám.
1: Jsme ráda. Domov můj, tak to je domov
2: můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů.

0: Radar Fresh Radio, my jsme si tedy dohledali, že ten track od Čenga Dvorského tedy je původně od Hany Hegerové, což jsme si i původně typovali, takže zase nejsme na tom tak špatně s vědomostma československé scény.
1: Je to z tracku Bože buj, já chci zpět. Je to píseň z roku 1973, která vyšla na jejím albu Recital 2.
0: Takže máme tady všechny fakty pohromadě.
1: A my Hanu Hegerovou velmi dobře známe i třeba z filmu Česká republika.
0: Ano, měla track s Jamesem Colem a ze Superkruh vlastně. Ja, ja. Takže není to nic neznámého a vlastně i Rest vysamploval Řekni, kde ty kytky jsou. Ja. Takže Hana Hegerová není úplně neznámá v rapovém světě. Nám teď dohrál i track, který je novým singlem, jenom tak leda byla vydaným od Kanye Westa, neboli je, Gemini Season. A kdyby jsme se bavili o jeho tour, kde mu ty koncerty rušili na běžícím páse. Každopádně v posledních dvou týdnech proběhly tři, a to dva v Amsterdamu, jeden v Gruzii, v Tbilisi. Takže
1: vypadlo jako, že jsi odplý v Tbilisi.
0: Takže nějaké koncerty se mu daří udělat. Nedávno slavil i 49. narozeniny právě na tom druhém koncertu v Amsterdamu. Ale v Česku, kde se měl objevit v Chuchli, tak tam to bylo už zrušeno. Překvapivě. Což se dalo celkem čekat. Ale pokud chcete vidět nějaké rapové zahraniční hvězdy v Česku, v Praze, tak budete mít možnost u 4. 5. července, kdy se ukáže první zastávka české verze Cloud Festival, který už nějakou dobu funguje v Polsku a v minulosti přivezl vyloženě největší rapové hvězdy, byl tam A$AP Rocky, byl tam Playboi Carti, takže všichni netrpělivě očekávali, kdo bude ta hlavní hvězda. Taky to bylo oznámeno necelý měsíc předem, což je docela zajímavé, že to je takhle narychlo.
1: No je to jako celkem to zvláštní teda.
0: Kdo
1: tam teda bude?
0: Jako lístky zatím, myslím, začínají nějak na 4 000 korun. Takže hodně fanoušků nebo lidí, kteří to komentují, jsou nespokojení. Protože už tam jsou nějaké zahraniční jména, je tam Quavo, je tam Ski Mask The Slump God, Homicide Gang a potom Rich Emiry, to jsou 4 zahraniční jména. A taky byl oznámený, že se tam objeví i Izomandias a Nobody Listen, což lidi úplně na tohle festival nečekali, protože třeba v tom Polsku tam byly jako skoro jenom zahraniční jména. A proto tam hodně lidí říká, že nebude dávat tolik peněz, když na tom koncertě bude Izo a Nobody, které můžou vidět kdekoliv. Takže je to takové rozporuplné, ale prý to nejsou ty hlavní hvězdy. Ty by mají být teprve oznámeny. Hodně typu bylo třeba, že by se tam mohl objevit Jít, protože ten je teď na evropské tour a je na hodně festivalech po Evropě v létě. Takže to je docela dobrá možnost a stejně tak Don Toliver, protože ne, vlastně na tom úplně stejně. Na hodně festivalech se teď objevuje i Future, což jako si myslím, že by byl hodně dobrý tah, ale nevím, jestli se jim to podaří takhle.
1: No, jako spíš mi přijde zvláštní, že to bylo oznámeno měsíc dopředu, to je jako solidní šílenost. Plus ani ještě nemáš oznámené vlastně toho hlavního headlinera, to znamená, že ho buď ještě pořád nemají, a protože si myslím, že kdyby ho měli, tak už to snad oznámí, ne?
0: Je to možné, ale možná jako to chtěli nějak vyhypovat, nevím. Když se podíváme třeba na tu polskou verzi, to je o týden později, 10.11. ve Varšavě, tak tam je Ken Carson.
1: Toho máš rád.
0: No, je tam Wiz Khalifa, je tam taky Quavo, je tam Skepta.
1: Je tam Wiz Khalifa, no.
0: Je tam taky Skepta, hodně takových těch interpretů, kteří jsou i na té pražské části, kteří tam taky všichni jsou, takže uvidíme, kolik jako se jim podaří i z těch hlavních zopakovat. Je tam i ten Don Toliver, takže já si myslím, že ten Ken Carson je možná celkem reálný a Don Toliver možná taky, takže uvidíme, kdo se tam ještě objeví. A vlastně i ten Skepta, jako nejsou to úplně takové jméno, že si říkám, že to tam asi nedají. Kdyby se tam podařil ten Future, tak by to bylo asi jakože nejlepší tah, ale
1: kdyby tam byl Wiz Khalifa, tak si myslím, že taky to prodá celkem dost stupenek.
0: To sice taky, já si myslím, že se tam může objevit. Na druhou stranu takový ti hlavní fanoušci, kteří chodí jako na tyhle typy festivalu, tak já myslím, že Wiz Khalifa je už pro ně trošku moc takový starý. No.
1: A moc takový propálený, ne? Už.
0: No, oni psali tam i o Ski Maskovi, že už je starý, že to nejde, že je za Zenitem. Takže Wiz Khalifa by byl pro ně úplný důchodce. A jako já jsem rád, když tam jako od každého něco, takže já si myslím, že tam bude, ale asi to nebude, není to ta hlavní hvězda tam, že. Ale kdyby tam třeba ten jít, tak kdyby se to, kdyby to nebylo ve stejnou dobu jako Beat for Love, tak bych možná se tam podíval, ale takhle. Měli to známit dřív, jako tohle je trošku...
1: Je to šílené celkem, jako to mi připadá úplně jako, že marketing nepodchytili úplně dobře, jako, protože většina festivalů je oznámena třeba rok dopředu a i takových jako menších, takže jako měsíc je... A to bylo minulý rok?
0: Minulý rok to bylo jenom v té Varšavě, v Česku je první ročník.
1: No, tak to jsem zvědavý teda, jak to dopadne, jestli tam přijde tolik lidí a jestli jako, se jim ty peníze vrátí zpátky. No.
0: Já si myslím, že to hodně záleží na tom, kdo tam bude ta hlavní hvězda a že teď musí, jako když to tak jako napínají, tak to musí být fakt nějaký velký, něco velkého, protože kdyby to byl ten Ken Carson třeba, tak není to jako podle mě jméno, na které bych čekal týden, než se tam ukáže, že? Jako,
1: a myslím, to je více denní festival?
0: Je to dva dny.
1: Dva dny za 40 celkem dost, ne?
0: Jako je, oni ti repeři nejsou asi nejlevnější.
1: To je pravda.
0: Takže uvidíme, jako jo, byl by jako docela vtipný, kdyby tam oznámili prostě jenom třeba český

0: Radar. Radar.
1: Tak jo, je tady skoro 11, takže my už se budeme loučit. Opřejeme vám dobrou noc. Tak jo, nashle.
2: A je to tak? Uběhlo to zase jako voda?
1: Ano, a za chvíli to zase luskneme prsty a zase tu bude další
2: neděle. To jsme skoro takový kouzel.

0: Vlastně. Lusknem, objevíme se a...
1: Ano, mi se povedlo třeba nedávno je taky kouzlo, já jsem vlastně udělal jedno kliknutí na počítači a zmizelo mi 5 000 korun z účtu. Já jsem magik.
0: Ty bys mohl někde vystupovat.
1: Já to zkusím udělat a zkusím to dát třeba z účtu jiných lidí.
0: Já jsem šel jednou na záchod, jenom prostě na velkou potřebu a... Taky to bylo takové lusknutí prstu a vylezal jsem až za 2 hodiny.
1: To se taky stávalo mě v práci, je to takové. No nic, my se budeme loučit. Přejeme vám dobrou noc, mějte se rádi, poslouchejte dobrou hudbu, poslouchejte hlavně Fresh Radio a my za 2 týdny budeme opět určitě nabité. Pokusíme se pozvat Čenga Dvorského, už na příští vysílání uvidíme, jak bude mít čas. Jestli náma nebude opovrhovat, jestli nás slyšel třeba někdy. A pokud ne, tak vymyslíme něco jiného. Přijde třeba moje mamka.
0: Ale musí upéct něco.
1: Dobře. No a nebo můžete přijít vy, přijít si taky můžete upéct, uděláme si takovou tu soutěž o nejlepší koláč třeba.
0: Přineste takové to želé, jak se v Americe vždycky, jak se někde přistěhuješ, tak musíš donést takovou tu mísu s želem sousedům a to bych někdy chtěl zkusit, nebo možná vlastně ani nechtěl.
1: A můžete to přinést. Tak jo, my už asi takové znamení, že bychom měli jít spát, takže...
0: Ano, já už jsem unavený, musím se přiznat, že tento víkend byl náročný.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc a za 2 týdny se na vás opět těšíme.
0: Nashledanou!
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fanky, jsme v obraze!
1: Počúvate Fresh Radio.
2: Nothing I can do.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

trafu. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Wow, man.

Fokus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

ruky jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Řekni a přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám a nebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.